0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi připrohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu?
1: Zákruta
2: běžela od jedný běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej, ty už si vlastně během prvních 5 minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který si se fakt použít úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním, jako jo.
1: Jo.
2: A psát, já nejradši píšu mezi 2. a 4. noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, a to potom znamená, když jsem z hůru do 4 do 5, jako, no tak nemůžu stávat v 8.
1: No dobře, a do kolika jsi byl z hůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už no, někdy v 8:30 jsi no, tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v 2:30 do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, a 3,5 hodiny.
1: A proč jsi jezdil na 2:30 ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio B. Classic Rock. Na

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Classic Rock na FM.

0: Namačkáno, hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák mi zlá sobolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno ve čtvrtek, co je pocitově pátkem, protože je před prodlouženým víkendem. Je 7. května 2026 a na Náchodsku je zavřená 33. spojnice mezi koncem dálnice D11 a Českou Skalicí. Obou směrně. U Dolance vyšetřuje nehoda se zraněním a policie odklání provoz na Svinišťany. Tak nasedat opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, nejprve jen výjimečně, přeháňky, během dne od západu deště přibude, včetně bouřek. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a obývání mraků, teploty 16 až 20, na západě jen 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Béčko Sparty porazilo ve druhé fotbalové lize Prostějov 5-1 a oživilo boj o záchranu. Díky první jarní výhře se posunulo z posledního na předposlední místo, na dno tabulky spadla Jihlava. Superliga malého fotbalu zná semifinalisty. O titul budou hrát týmy Hanspaluka Praha, Vikings Brno, Rytíři Plzeň a obhájce zlata Partizan Příbram. V semifinále se utkají Příbram s Brnem a Hanspaluka s Plzní. První zápasy jsou 19. května, odvety 7. a 8. června. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku, a to ze zvláštního na třetí. Jednotky se postupně vracejí na základny. Armáda chystá přeměnu letiště v Liních u Plzně na vojenský areál. Vznikne tam zázemí pro aktivní zálohy, podporu spojeneckých sil NATO a krizové situace. Kompletní projekt má být hotov příští rok. Více zástupce náčelníka Genštábu Miroslav Hlaváč.
2: Tam budou muset udělat určitě změny v inženýrských sítích, vlastně budoval se tam plot, že oni, tam jsou i nějaké ekologické zátěže, to všechno se s tím prostorem my budeme muset vypořádat a vlastně ten prostor připravit, aby byl schopen plnit ten úkol, který tam je. Určitě my tam budeme chtít investovat, protože to je jedna z takových těch našich priorit, tak určitě my s nima počítáme, že prostě my pozastavíme některé jiné projekty v rámci budování nemovité infrastruktury.
1: A nakonec, aplikace Gemini od Google dostává nový design. Mění se úvodní obrazovka, ovládání i rozmístění prvků, přibývá barevné pozadí, nové ikony a sjednocený panel nástrojů pro práci s obsahem. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Včera hráli Jethroutal v londýnském Paládiu, včera taky hrála obloha všemi barvami, tak já doufám, že po bouřce jste všichni v pořádku. U nás docela jezdila i auta z majáčky. I dneska by odpoledne mohlo dojít na bouřky, teď po ránu máme teploty kolem 10 stupňů, pravda v Ostravě nebo ve Frýdku místku už je 16. Odpolední teploty většinou 17 až 21, jestli budete prodloužený víkend začínat na severu Čech, tam bude kolem 15 stupňů, zatímco na jižní Moravě bude kolem 23. Na horách 8, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů. Pojďme se podívat i na ty volné dny. Zítra ještě poměrně dost oblačnosti, ale místy i polojasno. Odpolední teploty do 19, na jižní Moravě do 21 stupňů. V sobota už by měla být polojasná, stejně jako i v neděle. V sobotu 22 stupňů, v neděli až 26.

7. květen, čtvrtek, to je den, který začínáme, je už 6 hodin a 15 minut a už máte plány na dnešek a prodloužený víkend. Pokud se u vás bude dít něco zajímavého, na co byste rádi pozvali i ostatní býťáky, tak můžete využít naši aplikaci nebo SMS bránu 720 001 222, e-mail studio@radiobeat.cz, případně zavolat a pozvánku mi tady namluvit na linku 210 32 33 34. Já vás pozvu do pražské malostranské besedy, kde stejně jako včera bude Olin nejes chleba s kapelou ETC. Mimochodem pozítří v sobotu mají koncert ve Valu u Dobrušky. Dneska v Bounty Rock Café v Olomouci bude Kamil Střihavka s kapelou Leaders. No a kdy budou mít nejbližší koncert Vysáči? Tak proběhne 5.6. na letním parketu ve Valečově, spolu s nimi tam bude taky totální nasazení a spočítala jsem to, že to bude za 28 dní. Nicméně my si teď od Vysáčů dáme 50.

Jsem to asi včera přivolala, když jsem říkala, že mezi Mnichovem a Paříží ve fotbalové ligy mistrů se nikdy neurodila plichta. Tak včera na 17. pokus se tak stalo a z výsledku 1-1 těží Francouzi, kteří si stejně jako loni zahrají finále 30. května v Budapešti proti Arsenalu. Dneska se rozhodne, jestli to bude Aston Villa nebo Nottingham, kdo se dostane do posledního zápasu ročníku Evropské ligy. A i ve třetí soutěži, tedy konferenční lize, může být ve finále zástupce z britské Premier League, pokud Crystal Palace udrží na domácím trávníku dvoubrankový náskok, co si udělal před týdnem v polském Krakově proti Shakhtaru Doněck. I ve čtvrtek 7. května budeme na Beatu sledovat fotbálek.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: I 4 minuty před 6:30 vás policie požene na odklon přes Svinišťany. Na Náchodsku je po nehodě u Dolan zavřená obousměrně 33, tedy spojnice mezi koncem hradecké dálnice u Jaroměře a Českou Skalicí. Novou nehodu máme taky na D1 u Brna, směrem od Vyškova na Prahu, zakřížením s bratislavskou dálnicí na 196. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Cyklistický závod Giro d'Italia startuje zítra v bulharském Nesebru a na startu budou tři Češi. Debitanti Matyáš a Tomáš Kopečtí, zkušený Jan Hirt pojede Giro po deváté. Senát odmítl ústavně zakotvit právo platit hotově, být offline a zachovat korunu jako českou měnu. Prý by to mohlo být v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství Česka v EU. Obnova lanovky na pražský Petřín probíhá podle plánu.
2: Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy zatím bez cestujících a bez zátěže se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: V bulharské Sofii lidé protestovali proti plánovanému uzavření českého centra. Petici proti zrušení podepsalo přes 3000 lidí, centrum tam funguje 77 let. A nakonec Chorvatsko spustilo jako první v Evropě komerční provoz robotaxi. Taxi bez řidiče vás sveze za v přepočtu 48 korun na jednu jízdu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Classic rock.

0: slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

Dobré ráno, je tu 7. květen 2026, svátek má dneska Standa, tomu našemu Rubášovic můžete popřát od 14. hodiny. Teď jsou 3 minuty před 6:45 a s Bertou budu gratulovat Billu Kreutzmannovi. Zakládající člen a bubeník skupiny Grateful Dead má dneska 81. narozeniny. No a když pracoval na soundtracku k válečnému filmu Apokalypsa, režisér Francis Coppola mu dal přes dívku Rytmický ďábel. Teď už si v klídku žije mimo hudební svět na Havaji, kde má vlastní farmu a pěstuje tam konopí pro svou řadu konopných mastí a olejů pod značkou Billy the Drummer. A koukala jsem, že v nabídce má třeba i bubenický regenerační balzám.

Dead a Berta, což nebyla skladba o nějaké krásné fanince, ale tak říkali větráku, co měli ve zkušebně a který, když se pustil, tak cestoval po místnosti a narážel různě do věcí. V Praze na Kruháku u Chodovské tvrze se srazila dvě auta a na Pankráci, na ulici, na Strži se řeší nehoda s motorkou. Víťáci, prosím opatrně, za 12 minut bude 7 hodin.

Za 7 minut přijde Šimi, aby nám přečetl zprávy na 7. hodinu a je 7. května, tak doufám, že 7 je vaším šťastným číslem. Dneska byla oznámena trojice finalistů pro ocenění pro nejlepší bránící útočníky v NHL. Mezi nominovanými je i Nick Suzuki, což fanoušky Montrealu určitě těší. Méně už výsledek úvodního semifinále východní konference mezi Canadiens a Buffalem. Jakub Dobeš dneska dostal 4 góly z 16 pokusů. A Šavle před svými fanoušky slaví první výhru v této sérii s Montrealem 4-2. Mimochodem koukala jsem, že všechny zápasy v roce 2026 mezi těmito celky a že celkem se hrály 4, skončily poměrem 4-2. O 2 branky dneska porazil Anaheim vegaské zlaté rytíře. Kačeři, za které dneska parádně zachytal Lukáš Dostál a zapsal 24 úspěšných zákroků, srovnali tuto sérii na 1-1 na zápasy. Hokejová reprezentace ladí formu pro mistrovství světa. Dneska si na úvod švédských hokejových her zahrají proti domácím. Jako doma je nabítu i Carlos Santana.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin, tak ta zavřená 33 na Náchodsku u Dolant, tak to bude ještě nadlouho. Hasiči tam totiž řeší únik nafty a musíte mezi Jaroměří a Českou Skalicí i opačně na objížďku přes Svinišťany. Drobnější nehoda byla na D1 před Brnem u Kývalky v levém pruhu. Osobním autem se budete probojovávat k omezení ukřížení s bratislavskou dálnicí 30 minut. Náklaďáky se před Brnem od Prahy houfují v pravém pruhu od 170. kilometru. Na dálnici z Olomouce na Mohelnici pozor za Křelovem. Na 259. kilometru v odbočení k čerpačce stojí nepojízdný kamion se dřevem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, nejprve přehánky, jen výjimečně, během dne od západu častější a ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalová liga mistrů zná oba finalisty, více Petr Plintovič.
4: Soupeřem Arsenalu bude ve finále ligy mistrů obhájce trofeje PSG. Pařížskému celku stačila po domácím vítězství 5-4 k postupu remíza 1-1 na stadionu Bayernu Mnichov. Finále je na programu 30. května v Budapešti. Dnes čeká semifinále Evropské ligy Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalci budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního zápasu.
3: České basketbalistky Hamzová a Čechová jsou velmi blízko startu zámořské WNBA. Obě se po škrtech dostaly na finální 12členou soupisku Minnesota Lynx před začátkem nové sezony. Senát odmítl snížit živnostníkům odvody zpětně na loňskou úroveň. Důvodem jsou obavy z výpadku příjmu důchodového systému a z nižších budoucích důchodů pro OSVČ. Návrh jde zpátky do sněmovny, která může veto Senátu přehlasovat. Kulturní centrum Stalin v Praze po 11 letech skončí. Návrh na zrušení podal radní pro finance kvůli bezpečnostním rizikům. Provozovatel říká, že se o rozhodnutí dozvěděl ze sociálních sítí. A nakonec Boston Dynamics uvádí na trh svého prvního humanoidního robota jménem Atlas. Měří 190 cm, unese až 50 kg a vydrží pracovat 4 hodiny na baterii. Využijí ho ve skladech, ale i výrobě, kde zvládne přenášet díly a provádět jednoduché úkony. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat, dáme si Ozzyho.
2: Classic rock.

11 minut po 7. ve čtvrtek 7. května 2026 posloucháte Rádio Beat. Po ozim si dáme katapulty. Připomínám, že Olda Říha plánuje poslední letošní koncert v letním kině v Lysé nad Labem už příští sobotu. Zítra o svátečním pátku bude v Hlohové vzpomínkové setkání u pomníku posledního sestřelu a odpoledne po kladení věnců a po proslovech tam zahraje a zaspívá i Luboš Pospíšil. A v neděli bude se svojí kapelou 5P na klášterní slavnosti v Ostrově nad Ohří. V Luhačovicích v Lázních bude zítra při otevírání pramenů taky dvojice z kapely Olympic, Petr Janda a Pavel Březina v centru Elektra. A v Klokočné zítra má koncert Martin Kraus z Krausberry.

0: Ondřejem Bláhou poprvé na juniorském mistrovství světa smíšených curlingových dvojic prohráli. Po půlnoci v Edmontonu nestačili na Japonce, kteří se turnajem zatím proklouzávají bez porážky. Dneska naši dvojici čeká souboj s Kazachstánem.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Na Nových Mlýnech začala sezona windsurfingu mezinárodním závodem Spring Cup. Ve třídě raceboard byli nejlepší Češi Kamenský a Kučera, na technu zvítězila windsurfařka Králová. Hostivař i Kurt Park vstoupili do semifinále hokejbalové extraligy dvěma výhrami.
3: Obhájce titulu z hostivaře v sobotu pokořil Svítkov 4-2. V neděli mu dokonce uštědřil debakl 9-2. Kurt Park dvakrát uspěl v Letohradě. V sobotu 4-2, v neděli 4-3 po prodloužení. Semifinálové série pokračují odvetnými zápasy v sobotu 9., případně v neděli 10. května. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.
2: Belgický cyklista Evenepoel už před Tour de France další závody nepojede. Soustředí se na regeneraci, speciální trénink a výškový kemp. Tour začne 4. července v Barceloně týmovou časovkou. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30. Na Jablonecku je zavřená silnice 10 mezi Železným Brodem a Malou Skálou u obce Líšný, kde už dřevorubci likvidují spadlý strom přes komunikaci. Na Náchodsku u Dolan po nehodě zase hasiči řeší únik nafty a budete muset z 33 mezi Jaroměří a Českou Skalicí uhnout na objížďku přes Sviništěny. A na Kolínsku po včerejší bouřce voda zalila koleje a mezi nádražími Bošice a Kouřim musíte minimálně celé dopoledne přestupovat z vlaku na náhradní autobusy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, nejprve přeháňky, jen výjimečně, během dne od západu častější a ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejista Kousal přestoupil z mistrovských Pardubic do Hradce Králové. S východočeským rivalem podepsal roční smlouvu s obcí. V týmu znovu vytvoří dvojici s Radilem. Spor mezi vládou a prezidentem kvůli účasti na summitu NATO může skončit u ústavního soudu. Ústavní právníci se shodují, že hlava státu může s kompetenční žalobou uspět, pokud vláda brání jeho účasti. Sudetoněmecký sjezd se podle předáka Posselta v Brně určitě uskuteční. Zároveň zkritizoval české hnutí SPD a německou AfD. Označil je za pokrytce, kteří podle něj vystupují proti Evropě a smíření. Nenápadné výzkumné pracoviště Akademie věd v Řeži nad meandrem řeky Vltavy mezi městy Roztoky a Lipčice nad Vltavou se změní.
2: Jeho jaderný program bude řídit nový vlastník kvůli rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Doposud zde pracovali zhruba 300 odborníků. Jejich počet vzroste na více než dvojnásobek. Luboš Dvořák, Brandýsko.
1: A nakonec Dvorská zoo připomene své výročí sérií poštovních známek se zvířaty, která jsou pro zahradu významná. Sada vyjde na 490 korun, náklad bude 1000 kusů. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

Vláďa Mišík na rádiu Beat, jeho písničky a písničky ETC dneska budou znít v Praze v Malostranské besedě, případně pokud nás posloucháte poblíž Dobrušky, tak tam mají ETC koncert v sobotu v obci Val. 13. studiové album kapely Toutou se jmenuje 14 a vyšlo v roce 2015 a je v anketě na našem webu radiobeat.cz, kde vybíráme dvě desky, které si celé pustíme příští týden. V té nabídce jsou všechno kusy vydané před 11 lety, nechybí tu třeba poslední deska Motorhead nebo druhé album americké hardrockové superskupiny Winery Dogs, případně hollywoodští vampíři, když přijedou v září k nám, je tady taky vzpomínka na blues rockera Johna Mayala. Za domácí čtvrté album Pražských očí Out of Jail se zpěvákem Alexem McBeatem, který v současnosti zpívá u Vitacitu. No a když jsem zmiňovala Toutou a jejich 14, tak vypadá to, že tahle ta deska asi neuspěje, asi nedostane dost hlasů, abychom ji příští týden slyšeli celou, tak si s ní dáme jeden parádní kousek, který se jmenuje Sirotek.

Kapela Toutou nám kladla na srdce, že na světě nikdy nejsme sami. Ano, s asistencí Vejvoďáka a jeho nápověd se dneska po 9. můžete dostat ke knížce Václava Fikara. Nemyslím toho volejbalistu, co hrával za Liberec nebo Brno. Tohoto Václava Fikara třeba znají dobře rybáři, protože sepsal i několik publikací pro tiché blázny, jako třeba knihu Přívlače. No ale v nabídce pro nejlepšího dnešního luštitele rokové detektivky je soubor jeho fejetonů a povídek, knížka, která se jmenuje Drahoušek na česneku. Nabídku roková detektivka i ve čtvrtek 7. května po 9. tedy už za hodinu a čtvrt.

Dobré čtvrteční ráno s datem 7. května 2026. Koukám, že na Ostravsku teploměr ukazuje 16 stupňů, zatímco na Liberecku je třeba jenom 10, s tím, že v této oblasti je i poměrně dosti dešťových mraků, no i dneska prý budou odpoledne bouřky. Jinak teploty, ty budou dost rozdílné, záleží, kde se budete pohybovat, většinou 17 až 21, ale v severních Čechách kolem 15, zatímco na jižní Moravě ukáže teploměr až 23 stupňů. Zítra oblačno, ale už i polojasno. Zítřejší odpolední teploty budou dosahovat k 19, na jižní Moravě k 21 stupňům a sobota už by měla být projasněná sluníčkem, s tím, že odpolední hodnoty dosáhnou na 22, v neděli až na 26 stupňů.

Nirvana a nejslavnější okamžik violončelistky Carrie Shelley. Ta v době nahrávání desky In Utero byla přítelkyní producenta Steva Albiniho a když se Kurt zmínil, že by do písničky chtěl violončelo, tak říkal, že jeho holka je nejenom krásná, ale taky ovládá hru na tento nástroj. A takhle to dopadlo. Jak to vypadá na silnicích? Za 5 minut bude 8, máte-li vzkaz pro kolegy býťáky na 4 kolech, tak to vemte přes linku 210 32 33 34 nebo přes býťáckou aplikaci.

0: jazzy na čtyřech kolech.
1: I minutu před 8 hodinou si uděláte zajížďku přes Viništany. Na Náchodsku je 33 u Dolan zastavená. Nad ránem tam mezi Jaroměří a Českou Skalicí boural nákladák s osobákem a teď tam hasiči stále řeší únik nafty. Zavřený je i průtah přes Rychnov nad Kněžnou. Na Jiráskově ulici, tedy na tom hlavním průtahu městem, je vážná nehoda a fronty jsou jak od Vamberka, tak od Solnice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, přeháňky od západu místy a ojediněle i bouřky, teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23. Zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, teploty 15 až 19, na jihu Moravy 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Dostál dovedl Anaheim ve druhém zápase druhého kola playoff NHL k výhře 3-1 nad Vegas. O čisté konto dnes přišel až 6 sekund před koncem a Ducks srovnali sérii. Naopak hokejový golman Dobeš při porážce Montrealu 2-4 s Buffalem inkasoval 4 góly ze 16 střel. Montreal prohrává v sérii 0-1. Prezidentská kancelář nepodá stížnost proti odložení prověřování SMSek. Ty ministr zahraničí Macinka poslal poradci Kolářovi. Autodrom Most má nového majitele. Areál koupila investiční skupina Rick Investments miliardáře Staňka staršího od podnikatele Zajíčka. A nakonec po víc než 10 letech se veřejnosti otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Součást jižních zahrad bude zdarma přístupná od března do konce října. Více ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
2: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
1: To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Katkou a Twisted Sister.
0: Radio B. Classic Rock.

Přes republiku projíždí americký kytarový virtuóz Neil Zaza. Dneska večer hraje v Městském kulturním centru v Domažlicích a zítra v hospodě u Lípy ve Velichově. A v neděli se zastaví na Kroměřížsku, nedaleko Bystřice pod Hostýnem v obci Brusné, kde mají pro koncerty v penzionu Brusenka starou pilu. V zimě tam řežou dřevo, no a v létě, když se pak oteplí, tak dojde na koncerty nebo na jaře. Jinak na Neila Zazu mě upozornil Honza Velichovský a k tomu zítřejšímu koncertu ve Velichově u Karlových varů napsal, že je to od 20 hodin a taky mě upozorňuje, že Neil už na pódiu stál třeba po boku legend, jako jsou Steve Vai anebo Joe Satriani, a mimo vlastní tvorbu se máme těšit i na adaptace známých děl od Bacha anebo třeba od Mozarta. Teď jedna filmová od kapely Bon Jovi.

0: Pod staletou lípou na samotě Busíny v jižních Čechách prý rád odpočíval Jan Žižka z Trocnova. Vy si tam můžete nedaleko lyžařského areálu Monínec v Busínské stodole dát třeba v sobotu koncert kapely Pumpa. A nebo zítra a taky v sobotu bude v kempu Merkur u Pasohlávek probíhat zahájení turistické sezony a bude tam hrát třeba Škvor a nebo třeba kapela Valda Gang a nebo Helenine oči. Takže to je další z pozvánek, které dorazily do Beatu. I za sportem se dá vyrazit i během prodlouženého víkendu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Lanškroun zítra hostí druhou a poslední kvalifikaci Steel Timber Sports před mistrovstvím republiky. Od 11 hodin se představí nejlepší Češi v disciplínách spojujících sílu, přesnost a práci se dřevem. Krosová sezona začíná na pardubickém dostihovém závodišti už během zítřka.
3: Prvním jedničkovým krosem je cena města Pardubic, úvodní cross country Koroka, nesoucí jméno trojnásobného vítěze Velké Pardubické. Novinkou jsou proutěné překážky první kategorie a meeting nabídne celkem 9 dostihů. Jeden rovinový, 2 přes proutěné překážky a 6 krosů. Program také doplní 2 dostihy pony ligy. Program pátečního dne začíná už ve 12 hodin. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
2: Republikový motokros v neděli zavítá na Vysočinu do Dalečína.
4: Po prvním závodě v Lokti se ujal vedení v královské třídě 450. loňský obhájce titulu Slovák Tomáš Kohut. V Dalečíně mu chtějí situaci znepříjemnit Kovář, Krč, Repčák nebo Terešák, který na prvním kláni měl technické problémy motocyklu. Ve 250kách má červenou tabulku lídra Martin Venhoda. Konkurenci mu budou dělat Radhouský, Widerville, Picard nebo Katrňák. Ve veteránech opět dominuje jezdec Orionu Petr Bartoš a ve vložené kubatuře 125 udává tempo Stanislav Pojar. V Dalečíně se závodí v neděli ve 13 hodin, dopoledne jsou kvalifikační jízdy.
2: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: I 3 minuty před 9:30 je 33 u Dolan mezi Českou Skalicí a Jaroměří obousměrně zastavená, stejně tak 14 přes Rychnov nad Kněžnou na trase Vamberk do Vruška, ale tam se to dá vykličkovat přes město. Jestli jedete do Prahy po D5, tak počítejte, že dojezd po plzeňské dálnici je v koloně od 6. kilometru a ta ztráta po Ořech je až skoro půlhodinová. Koukám, že vůbec dneska velký městský okruh je trošičku více zacpaný, než tomu takhle po ránu bývá. A co přijde? Do Brna po D1, tak jestli jedete od Vyškova, neuvěřitelné, před Rohlenkou žádná kolona, z opačné strany tedy od Prahy kamiony ve frontě od 177. kilometru, osobním autem se zaseknete u Kývalky. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, nejprve jen výjimečně, přehánky, během dne od západu deště přibude, včetně bouřek. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a obývání mraků, teploty 16 až 20, na západě jen 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Cyklistický závod Giro d'Italia startuje zítra v

0: Jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy, zatím bez cestujících a bez zátěže, se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
1: V bulharské Sofii lidé protestovali proti plánovanému uzavření českého centra. Petici proti zrušení podepsalo přes 3000 lidí, centrum tam funguje 77 let. A nakonec Chorvatsko spustilo jako první v Evropě komerční provoz robotaxi. Taxi bez řidiče vás sveze za v přepočtu 48 korun na jednu jízdu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

Tak ten referent se chová trošku jako ušní červ, tedy bude vám znít v hlavě možná celý den. Ale i tak, býťáci, doufám, že to risknete a rádi ochutnáte novinku od kapely Rolling Stones. Nová deska Foreign Tongues vyjde 10. července a tohle, co pustím, jedna položka zní In the Stars s hostujícím pianistou Ben Mottem Tenshem, zakládajícím členem kapely Tom Petty and the Heartbreakers.

a je to náš osud, zpíval Mick Jagger a tohle byla novinka od Rolling Stones. Celá deska vyjde za 2 měsíce, 10. července a bude na ní ještě i trošku práce Charlieho Watse. Po novince od Stoneů nás zítra býťáci čeká i první duet někdejších členů Beatles Paula McCartneyho a Ringo Starra. Ta skladba se jmenuje Home to Us a protože kluci chtěli mít v té nahrávce i děvčata, tak oslovili Charlene z kapely Texas a taky Chrissy Hynde, no a ty jim vystřihli doprovodné vokály. My teď zavzpomínáme na hlas texaské perly. Jo a nová McCartneyho deska vyjde koncem měsíce.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na D8 u Ústí směrem na Německo zastavili na chviličku provoz, protože tam odtlačovali porouchaný náklaďák a před tím odklonem na 72. kilometru je trošku kolona, ale už by se to mělo dát do pohybu, už to tam zase pustili. Pořád zůstává zavřená 33. na Náchodsku u Dolan. Hasiči tam po nehodě řeší únik nafty a místo mezi Jaroměří a Českou Skalicí musíte objíždět přes Sviništany. Novou ránu máme na příjezdu do Prahy podání od Brna u Popovic na 14. kilometru a opačně z Prahy na Brno se brzdí u Vlašimi u nehody na 46. kilometru. Jsou tam tři auta v sobě. Před námi jsou tři volné dny, tak si je užijte, i kdyby to pro vás mělo být třeba v pracovním módu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, přeháňky od západu, místy a ojediněle i bouřky, teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23. Zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, teploty 15 až 19, na jihu Moravy 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Béčko Sparty porazilo ve druhé fotbalové lize Prostějov 5-1 a oživilo boj o záchranu. Díky první jarní výhře se posunulo z posledního na předposlední místo. Na dno tabulky klesla Jihlava. Superliga malého fotbalu zná semifinalisty. O titul budou hrát Hanspaluka Praha, Vikings Brno, Rytíři Plzeň a obhájce zlata Partizan Příbram. V semifinále se utkají Příbram s Brnem a Hanspaluka z Plzní. První zápasy jsou 19. května, odvety 7. a 8. června. V obchodním centru Kunratice v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. U Kruháku na Vídeňské teď pracují kriminalisté a pyrotechnik. Škoda ani výše ukradené hotovosti zatím nejsou známé, po pachatelích pátrá i vrtulník. Armáda chystá přeměnu letiště v Líních u Plzně na vojenský areál. Vznikne tam zázemí pro aktivní zálohy, podporu spojeneckých sil NATO a krizové situace. Hotovo má být příští rok. Více zástupce náčelníka Genštábu Miroslav Hlaváč.
2: Tam budou muset udělat určitě změny v inženýrských sítích. Vlastně. Budoval se tam plot, že oni, tam jsou i nějaké ekologické zátěže. To všechno se s tím prostorem my budeme muset vypořádat a vlastně ten prostor připravit, aby byl schopen plnit ten úkol, který tam je. Určitě my tam budeme chtít investovat, protože to je jedna z takových těch našich priorit. Tak určitě my s nima počítáme, že prostě my pozastavíme některé jiné projekty v rámci budování nemovité infrastruktury.
1: A nakonec prodej nových osobních aut na českém trhu od ledna do konce dubna stoupl meziročně o 2,5% na 83 tisíc vozů. Poslední informací těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vojvodákovi.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Detektivka na Rádiu Beat.
1: Teprve čtvrtý pracovní den v tomto týdnu, zároveň poslední a s tím i poslední detektivka v tomto týdnu. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, indicie jsou připravené. Cena je knížka od Václava Fikara, jmenuje se Drahoušek na česneku a jsou to humorné příběhy ze života roztržitého chlapa, který neudrží v hlavě zásadní myšlenky. Abyste na to přišli dneska brzo a necercali jsme se s tím někdy do 9:45, tak jsem to udělal jednoduchý, aby vlastně jsme si co nejvíc zahráli muziky od té kapely, kterou dneska na Beatu hledáme. První nápověda, první indicie, za vše hovořící, i když trošku obecná, ale přeci jenom je to tam krásně slyšet v tom.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: 210 32 33 34. Kapelu hledáme dneska. Rádio, prosím.
4: Nazdar, Vojdo, čau.
3: Nazdar, tak čtvrtek, viď, hele, zítra se jde do práce, jasný. Taky, ty jdeš podle mě i v sobotu, v neděli ty chodíš každou neděli pracovat, ty si vůbec odpočneš, Lošo, co?
4: Jo, to si píš.
3: Tak koho dneska, koho hledáme?
4: Ale, no, samozřejmě kysáky.
3: No.
4: To jsou všichni lovci žen, to je jasný.
3: A kdo není dneska lovec žen? Tak jo, bájo vlastně, ono jich je víc.
4: Ale pravda. Oni jsou top u mě.
3: Dobře, tak hezký ráno do Liberce, čtvrteční Lošo.
4: Taky, jo, čau. Čau. A knížka je o mně, pozor.
3: Přesně tak, drahoušek na česneku, tak tě Bůh, no. Já jsem si až teď vlastně uvědomil, že si mu ani neřekl, že to je blbě. Radio Beat, prosím, kdo teď je na telefonu? Ježíš Miro, my tě neslyšíme. Halo. No a je to je prostě za to, tak Mira asi pravděpodobně za to nemůže, nebo ne, pravděpodobně, určitě za to nemůže. Kdo je teď na drátě? Halo.
5: Martin, ahoj.
3: Martine, ty už jsi lepší. Komu dneska, nebo koho budeme hrát až do desáté?
5: Já si myslím, že Lucii.
3: Lucii?
5: Kapelu Lucie.
3: A proč Lucii?
5: No, zase jsem tam panic v té nápovědě.
3: Jo, jsem skoro panic. A je to Lucie, nejsou to vanastovky. Teďko bys, to zpívá Robert Kodym.
5: Já,
3: teda,
5: ježiš,
3: jo.
5: Já jsem...
3: Ale nevím, no, já počkej, třeba jo, třeba je to, já to taky nevím určitě. I vím, jo, že to ne, zpívá Robert, jo. Ale třeba jsou to vanastovky.
5: To jsem popletl.
3: Ale vůbec, já se jsem popletá, ale určitě teda nehledáme Lucie a pojďme si rovnou říct, že ani vanastové věci, jo, aby jsme to konkretizovali. Děkuju, čau, ahoj.
5: Jo, ahoj.
3: Někdo je ještě po první indicii, Radio Beat, prosím.
6: Čau, čau, Libor Cevič.
3: No vidíš, hele, Libore, tak je to. Kdo dneska, koho hledáme?
6: Dneska je to Lucie.
3: Teď jsme zrovna o tom mluvili, hele, jo. Já si to, že já si to najdu, jestli panic je od Lucie nebo od 12 věcí, hele.
6: Ale to si najdi, ale myslím si, že to od Lucie. Ale to uvidíme, tak to najdi.
3: Přesně, ale pro potřeby detektivky to není důležitý, jo. Co je ale důležitější, je druhá nápověda, která je velmi krátká, má 20 vteřin, jo, ani ne.
6: No.
3: Je trošku přisprostlá, ale to tam musí být. Navíc z toho kresleného seriálu to přímo čiší, že jo, ta mluva. A nám, ano, to, no. Nám to může nádherně pomoct, jo. Tak poslouchej, tak. Měj se, čau.
6: Poslouchám a pátrám, čau.
7: Takže takhle, Ježíš byl ukřižován, pak zemřel a za 3 dny byla jeho erekce. No jo, je tu 14 zastavení, musíme si vyrobit kostýmy.
8: To si zas užijem.
9: Já budu Ježíš.
8: Ty seš na něj tlustej.
9: Pan bys ho nechtěl hrát, ty žine.
8: Měl by ho hrát, ste.
9: Buď budu Ježíš, nebo na vás seru a jdu domů.
8: Ty seš strašně tlustej.
9: No v tom případě si hrajte křížovou cestu sami.
3: A tlustej nebyl ten, koho... Na koho míříme tedy v téhle nápovědě? 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: 210, 32, 33, 34, druhé kolo telefonátů, rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, budeme děkuji, Honza.
2: Nazdar.
3: Helen, Linkin Park.
2: Linkin Park, vysvětli mi to, proč zrovna Linkin Park.
3: No, tak tu melu, to byl tenhle ten seriál, to byl South Park.
2: Ano.
3: Linkin Park.
2: Jo, South Park, Linkin Park, jo, takhle si na to, kolikrát použiju tuhle metodu v nápovědách, když se mi to jako hodí do názvu kapely, ale dneska ne, dneska jsem tam skutečně použil ten, tu historii té kapely, kdy vlastně frontman a zpěvák té skupiny řekl té kapele, ve které byl, to, co řekl Cartman, tedy seru na vás, jdu domů, jo, a proto jsem to tam takhle jako nandal, jo.
3: Dobře, taky
2: zatím ti děkuju, měj se, čau,
3: taky, ahoj.
2: No, panečku, věřím tomu, že se k tomu jako doklepeme, jo? Myslím si, že cestu bychom měli a teď už jenom to navlíknout na tu správnou osobu, na frontmana té kapely, kterou hledáme. Rádio Beat, prosím.
4: Nazdar, Livoňáku, tady Johnny Krásensko.
2: No, Johnny, ty bys to mohl vědět, si tak jako říkám. Ty bys to mohl jako, co? Nebo se pletu? Kde jsi, Hergot?
4: Na zahradě.
2: No a když já tě neslyším, povídej, koho hledáme?
4: Linkin Park.
2: Ale ne, Linkin Park nehledáme, teď jsme o tom mluvili zrovna. Jo, to mě mrzí, že jste se jako zaměřili na ten South Park, ale tam se mohl použít daleko jinou ukázku, ale já jsem potřeboval zrovna tuhle. Jestli nebudu hrát Ježíše, tak jdu, jo? Tak čau, ahoj.
4: No, tak zatím, ahoj.
2: Ahoj, no, Johnny, poslední dobou, tak půl roku to má přeřvaný, ale to se změní určitě zase. Teď je kdo na telefonu? Halo.
5: Halo.
2: No?
5: Tady David.
2: Nazdar, Davide. Tak to zkus.
5: Vyhodně jako čas zkusím. Judas Priest.
2: Proč?
5: Slyšel jsem tam Žida.
2: Judas Priest. No, ono to bylo spíš jako narážka na to, kdo bude hrát toho Ježíše Krista, což byl, že jo, král židovský. Není to dobře, Judas Priest to nejsou, je to jiná kapela, taková trošku, bych řekl, jo?
5: Jasně.
2: Tak čau, Davide, ahoj.
5: Čau, popřemýšlejme.
2: No, panečku, popřemýšlejte, tak pro mě to je věc, že nemusím, takhle, nikdy nepopřemýšlím, ale že to tady mám před sebou nakreslený. Kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Milan, ahoj.
2: Milane, ty to víš?
6: No, myslím si, že teda nevím, ale zkusím si tipnout. Leonard Skinner?
2: Leonard Skinner, no myslím si, že taky, že nevíš teda, ale proč zrovna Leonard Skinner tihle?
6: Tak mě napadly, no, že to, ta ukázka byla, že jsou z parku, ne?
2: Ano.
6: Tak mě napadla nějaká ženská kapela, no.
2: Poslouchej, ta první indicie, Evžen, lovec žen, lovec lásky mezi ženami, to je, jestli náhodou jsem nevzal nějakou desku od té kapely, která se přímo tak jmenuje, jo? Ne teda lovec žen, ale lovec lásky, ani ne z 80. spíš ze 70. let ještě. No a South Park, on tam Cartman jasně říkal, jo, kam jde a proč a odešel vlastně. Z té kapely odešel. A odešel do skupiny, kterou my si teď připomeneme, nebo odešel a založil si skupinu, kterou my si připomeneme třetí nápovědou, jo? Tak poslouchej. Čau.
6: Tak jo, dík, čau.
7: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
8: Tati, a prdí taky hadi.
2: No a víc nepotřebujeme. 210, 32, 33, 34.

0: Rádiu Beat.
1: Telefonní číslo je stále stejné, 210 32 33 34. Už tři nápovědy zazněly, aby jsme přišli na to, jakou kapelu hledáme. Rádio, prosím.
2: Pán Vejvoda?
1: U telefonu, no, pozor, hele, Dušan, nevolal jsi podle mě leta, měsíce a teď jsi si to vybral, víš, že jsi si počkal, až na tebe přijde řada.
2: Já už volám o té první.
1: Ty jsi to věděl o té první nápovědy?
2: Nevěděl, ale tušil jsem a teď se mi to potvrdilo.
1: A to znamená, že je to kapela?
2: Whitesnake.
1: Whitesnake, a proč teda v první nápovědě jsi to viděl už tu skupinu Whitesnake?
2: No tak Evgen Lovedžen, tak je to Love Hunter, výborná deska od Whitesnake.
1: Naprosto správně, 79. Co ten South Park, jak tam řekl?
2: Ten South Park, no. Coverdale odešel od Partu.
1: Ano. Ano, ano.
2: Ono to, založil si Bílýho Ada.
1: Ono to asi nebylo kvůli tomu, že chtěl hrát Ježíše, ale klidně mohlo, jo, protože Ian Gillan toho Ježíše hrál poprvé už vlastně někdy na začátku 70. let a David Coverdale odešel z Purple v roce 76 a protože už to tam stálo za prd, jo, to tak všichni to tak říkali. Dokonce někde jsem přečet, že to byl nevyhnutelný proces, aby David Coverdale odešel, protože vztahy v kapele byly prý na dně. Tak to prostě,
2: na bodu mrazu,
1: ano, to dno a bod mrazu je v podstatě úplně to samý. A mě tam ještě bavilo, jak on tam říká, že byl Ježíš ukřižován a třetího dne, že došlo k erekci, a což je samozřejmě sranda, mělo to být slovo resurekce, ale když vezmeš resurekci, to je z latiny a to znamená znovu oživení, obnovení anebo zmrtvých stání, což erekce je v podstatě to samý, si tak říkám. Máš tady knížku, která se jmenuje Drahoušek na česneku od Václava Fikara. Ať se ti dobře čte a po krátkých zprávách budeme hrát muziku Davida Coverdalea a skupiny Whitesnake až do 10. hodiny. Gratuluju a děkuju.
2: Taky, ahoj.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 46. kilometru ve Svinu na Brno. Je tam bouračka nákladního auta, dodávky a osobního vozu. Na D1 na 14. kilometru v opačném směru, tedy na Prahu, je bouračka nákladňáku a osobáku. Na Pražském okruhu na 23. kilometru je to od D5 k D1 u Chrášťan vlastně, tak i tady je dopravní nehoda. Na Jihlavsku v Rančířově na 38. na hlavní silnici se řeší bouračka dvou osobáků a pak dvě brněnské bouračky. Jedna je v Zeleného ulici, tam se srazilo osobní auto s motorkářem a v Brně v Husovickém tunelu jsou v sobě dokonce čtyři osobní auta.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 33.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdenáv Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplast.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplast.cz.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.

0: od 8 do půlnoci. Za týden bude zas. Na Beatu.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, nejprve přeháňky, jen výjimečně, během dne od západu častější a ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejista Kousal přestoupil z mistrovských Pardubic do Hradce Králové. S východočeským rivalem podepsal roční smlouvu s obcí. V týmu znovu vytvoří dvojici s Radilem. Spor mezi vládou a prezidentem kvůli účasti na summitu NATO může skončit u ústavního soudu. Ústavní právníci se shodují, že hlava státu může s kompetenční žalobou uspět, pokud vláda brání jeho účasti. Sudetoněmecký sjezd se podle předáka Posselta v Brně určitě uskuteční. Zároveň zkritizoval české hnutí SPD a německou AfD. Označil je za pokrytce, kteří podle něj vystupují proti Evropě a smíření. Nenápadné výzkumné pracoviště Akademie věd v Řeži nad meandrem řeky Vltavy mezi městy Roztoky a Lipčice nad Vltavou se změní.
3: Jeho jaderný program bude řídit nový vlastník kvůli rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Doposud zde pracovali zhruba 300 odborníků. Jejich počet vzroste na více než dvojnásobek. Luboš Dvořák, Brandýsko.
2: A nakonec Dvorská zoo připomene své výročí sérií poštovních známek se zvířaty, která jsou pro zahradu významná. Sada vyjde na 490 korun, náklad bude 1000 kusů. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: Jsme v detektivce na beatu hledali skrze i postavu Davida Coverdala, skupinu Whitesnake, tu kapelu, ve které se vystřídali takové persony jako Doug Aldrich, Marco Mendoza, Steve Vai, Vivian Campbell, John Sykes, Cozy Powell nebo Ian Paice nebo John Lord. V té první indíci to byla narážka na album Love Hunter, kterou vydali Whitesnake v roce 1979. Byl to Evžen, lovec žen, lovec lásky u žen, tedy Love Hunter. Ve druhé indíci South Park, kdy Cartman pronesl tato slova ve zkrácené verzi.
1: Buď budu Ježíš, nebo na vás seru a jdu domů.
0: Podobná slova řekl David Coverdale v roce 76, když odešel z Deep Purple. Bylo to, jak už jsme si říkali, proces nebo věc, která se dala očekávat, protože v té době byly vztahy a vlastně celá energie v té kapele na bodě mrazu úplně na dně. Důkazem je i to, že poslední deska s názvem Come Taste the Band, kterou Deep Purple natočili s Davidem Coverdalem, tak vyšla v roce 75 a další album po odchodu Davida Coverdala vydali Purplové až v roce 84, tedy až po 9 letech. Třetí indicie z filmu S tebou mě baví svět, prdí taky hadi s otazníkem na konci a roztrhnutí jako hada, samozřejmě ten had, tam už byl jasný a pak už jste na to přišli, že je to skupina Whitesnake. Já jsem vzal tu desku Love Hunter, o které byla řeč v té první indicii a vzal jsem tam jednu skladbu, jmenuje se Medicine Man a je to teda neuvěřitelná věc, jenom si to poslechněte. Na kytaru hraje Mickey Mood, za klávesy stojí John Lord, zpívá David Coverdale. Takhle to hrálo skupině Whitesnake v roce 1979.

0: Toliko tedy dnešní detektivka na beatu, ta poslední v tomto týdnu. Další nás čeká až v pondělí 11. května. Do té doby detektivka pauzíruje. Kdo ale nepauzíruje, tak je Petr Šimáček, ten má připravené zprávy. Po zprávách potom Aerosmith, taky Frank Zappa, anebo Olympic třeba.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 50 na Uherského Hradišku od Uherského Hradiště směrem na Slavkov u Brna. U obce Buchlovice je bouračka, vážná havárka osobního a nákladního auta, na místě hasiči, záchranka i policisté. V Aši na Chebsku, na Chebské ulici, se srazila dvě osobní auta. V Plzni na Rokycanské, naproti Aspektě, směrem dolů do města, se řeší bouračka dvou osobních vozů. Pozor také v Brně na Dukelské třídě, Brno-Housovice. Jeden pruh tam stojí kvůli havárce dvou osobních aut. Ve Znojmě na Palackého se srazilo nákladní a osobní auto. A ještě Jablonec nad Nisou. V ulici U Balvanu se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes většinou oblačno, přeháňky od západu, místy a ojediněle i bouřky, teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23. Zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, teploty 15 až 19, na jihu Moravy 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová liga mistrů zná oba finalisty, více Petr Plintovič.
3: Soupeřem Arsenalu bude ve finále ligy mistrů obhájce trofeje PSG. Pařížskému celku stačila po domácím vítězství 5-4 k postupu remíza 1-1 na stadionu Bayernu Mnichov. Finále je na programu 30. května v Budapešti. Dnes čeká semifinále Evropské ligy Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalci budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního zápasu.
2: České basketbalistky Hamzová a Čechová jsou velmi blízko startu v zámořské WNBA. Obě se po škrtech dostaly na finální 12členou soupisku Minnesota Lynx před začátkem nové sezony. Prodloužený víkend bude slunečný, pršet má jen výjimečně. Po poměrně chladném zítřku se oteplí, v neděli se teploty mohou dostat přes 25 stupňů. Hasiči ukončují zásah u požáru v Českém Švýcarsku a území předají správě parku. Oheň zasáhl asi 100 hektarů lesa. Vyšetřovatelé dál zjišťují příčinu, nevylučují úmysl ani nedbalost. A nakonec aplikace Gemini od Google dostává nový design. Mění se úvodní obrazovka, ovládání i rozmístění prvků, přibývá barevné pozadí, nové ikony a sjednocený panel nástrojů pro práci s obsahem. To byl přehled zpráv, po něm Aerosmith.

0: vyčkáno hlava na hlavě. Pálící slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

Trošku tedy hráno na hloubku hlasu, Frank Zappa a Mothers of Inventions, Dirty Love v programu Rádia Beat, 3 minuty. Po 10:45 dopoledne, teď přišla nádherná zpráva. Na zdraví, Hoďáku, prosím tě, bude ta Zuzanka opravdu přijata do té síně slávy, když pořád zpívá, že všichni lžou, tak jen doufám, že vy na Beatu nelžete. Řeč je o Zuzane Michnové, o jejich textu ve skladbě Zapomenout, že všichni lžou. Nelžeme, je to tak, že skutečně v pátek 22. května přímo v Lokti na to v amfiteátru na břehu řeky Ohře bude Zuzana Michnová slavnostně uvedena do beatové síně slávy v kategorii osobnost. Bude to v pátek při večírku Rádia Beat. Krom Zuzany Michnové a toho obřadu uvedení do beatové síně slávy, tak tam Žlutý pes oslaví 150, protože Ondra Hejma má 75 a Jiří Plechnovotný taktéž 75, což je 150 dohromady. Na večírku Rádia Beat bude spousta beatáků, kteří podpoří nejenom Žlutého psa, ale Zuzanu Michnovou právě při vstupu do beatové síně slávy. Samotná beatová síň slávy, kdy uvedeme Pavla Vrbu in memoriam, Vítkovo kvartetu jako kapelu a Zdroj od Romana Dragouna jako píseň do beatové síně slávy, tak bude o den později v sobotu 23. na stejném místě, tedy v přírodním amfiteátru v Lokti. Těšíme se na to, počasí je domluvené. I pivo bude kolikrát, takže myslím si, že nám nebude chybět vůbec nic.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To je hodně náladu, navozující muzika Led Zeppelin na beatu, tedy v programu Rádia Beat, půl minuty po půl jedenácté dopoledne. Za chvilečku, Hergo, co to tady mám za linky, jo, už to vidím. Za chvilku T4 se skladbou Funny, také Simon a Garfunkel, kdo máte rádi AC/DC, tak ty si také pustíme. Menšinové sporty, začala sezona windsurfingu, a to mezinárodním závodem Spring Cup na Nových Mlýnech. My známe jména nejlepších a máme také pozvánku na zítřejší start crossové sezony na dostihovém závodišti v Pardubicích. Za okamžik v menšinových sportech.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Na Nových Mlýnech začala sezona windsurfingu mezinárodním závodem Spring Cup. Ve třídě raceboard byli nejlepší Češi Kamenský a Kučera, na technu zvítězila windsurfařka Králová. Hostivař i Kert Park vstoupili do semifinále hokejbalové extraligy dvěma výhrami.
2: Obhájce titulu z hostivaře v sobotu pokořil Svítkov 4-2. V neděli mu dokonce uštědřil debakl 9-2. Kert Park dvakrát uspěl v Letohradě. V sobotu 4-2, v neděli 4-3 po prodloužení. Semifinálové série pokračují odvetnými zápasy v sobotu 9., případně v neděli 10. května. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.
1: Belgický cyklista Evenepoel už před Tour de France další závody nepojede. Soustředí se na regeneraci, speciální trénink a výškový kemp. Tour začne 4. července v Barceloně týmovou časovkou. Lanškroun zítra hostí druhou a poslední kvalifikaci Steel Timber Sports před mistrovstvím republiky. Od 11 hodin se představí nejlepší Češi v disciplínách spojujících sílu, přesnost a práci se dřevem. Krosová sezona začíná na pardubickém dostihovém závodišti už během zítřka.
3: Prvním jedničkovým krosem je cena města Pardubic, úvodní cross country Koroka, nesoucí jméno trojnásobného vítěze Velké pardubické. Novinkou jsou proutěné překážky první kategorie a meeting nabídne celkem 9 dostihů. Jeden rovinový, 2 přes proutěné překážky a 6 krosů. Program také doplní 2 dostihy pony ligy. Program pátečního dne začíná už ve 12 hodin. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
1: Republikový motokros v neděli zavítá na Vysočinu do Dalečína.
4: Po prvním závodě v Lokti se ujal vedení v královské třídě 450. loňský obhájce titulu Slovák Tomáš Kohut. V Dalečíně mu chtějí situaci znepříjemnit Kovář, Krč, Repčák nebo Terešák, který na prvním klání měl technické problémy motocyklu. Ve 250. má červenou tabulku lídra Martin Venhoda. Konkurenci mu budou dělat Radhouský, Widerville, Picard nebo Katrňák. Ve veteránech opět dominuje jezdec Orionu Petr Bartoš a ve vložené kubatuře 125 udává tempo Stanislav Pojar. V Dalečíně se závodí v neděli ve 13 hodin, dopoledne jsou kvalifikační jízdy.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio.

Tohle byli pánové Simon a Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Je 10:45 a několik vteřin přes. Mám tu velmi malou, takovou útlou knížku, kterou byste dali, když byste se hodně snažili teda, do zadní kapsy u Texasek vzadu, ale přesto je to knížka nadmíru slavná, když vám řeknu jméno Herbert George Wells a název knihy Válka světů, tak vám to musí být jasné. Tahle kniha, tenhle román Válka světů je cena pro pondělního vítěze detektivky. Slavná knížka, že jo, vpád Marťanů na naši planetu, science fiction. Je to knížka, podle které natočil v roce 2005 film Steven Spielberg, že jo, s Tomem Cruisem v hlavní roli, a knížku také proslavil jmenovec Herberta George Wellse, George Orson Welles, a to svoji rozhlasovou adaptací románu Válka světů, která vyvolala veřejnou paniku, protože posluchači Američani se domnívali, když poslouchali rádio, že došlo ke skutečné invazi Marťanů do New Jersey. Tenhle rozhlasový moderátor, ale také filmový režisér, získal za originální scénář k filmu Občan Kane v roce 1941 Oscara. Občan Kane je úplně jiný Kane než Harry Kane, který včera vyrovnával na 1-1 proti PSG v semifinále Ligy mistrů, ale nestačilo to, Hergot, nestačilo to. A tak hold bude hrát Arsenal s PSG ve finále. No, nedá se svítit. Knížka Válka světů v pondělí pro vítěze detektivky. Držím palce.

0: To je profesionální pískač Ian Anderson, který i když píská na svoji flétnu, tak nemá rty nebo no prostě jako havajský bubeník, vypadá naprosto úplně normálně. Teď bude 11 hodin za 4,5 minuty, přijde sem do studia Petr Šimáček naposledy dneska, aby přečetl dopolední zprávy. Po o nich tedy po 11. Holy Smoke jako první muzika od Iron Maiden, po 11. pak třeba Badfinger, taky Peter Townsend, YouTube přijdou, člověče taky myší.
1: No, Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na Třebíčsku, na 38. v obci Litohoř se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozor v Praze, ve Strahovském tunelu je nějaký pytel na silnici. V Domažlicích na Masarykovce vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. V Praze v Hloubětíně ve Slevačské ulici se srazila tramvaj a osobní auto. A v Karviné v ulici Rudé armády se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Dnes většinou oblačno, přeháňky od západu místy a ojediněle i bouřky, teploty 17 až 21, na severu a západě Čech 15 stupňů, na jihu Moravy 23. Zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, teploty 15 až 19, na jihu Moravy 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář Dostál dovedl Anaheim ve druhém zápase druhého kola playoff NHL k výhře 3-1 nad Vegas. O čisté konto dnes přišel až 6 sekund před koncem a Ducks srovnali sérii. Naopak hokejový gólman Dobeš při porážce Montrealu 2-4 s Buffalem inkasoval 4 góly ze 16 střel. Montreal prohrává v sérii 0-1. Hasiči definitivně přemohli oheň v Českém Švýcarsku a požářiště v uplynulé hodině předali správě parku k dohledu. Místo se bude sledovat ještě nejméně 14 dní, příčina požáru se vyšetřuje. Dnešní způsob odpálení bankomatu v pražských Kunraticích byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově, potvrdili to pražští policisté. A nakonec, po více než 10 letech se veřejnosti otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Součást jižních zahrad bude zdarma přístupná od března do konce října. Více šéf správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
2: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
1: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne, po ní Iron Maiden.
0: Radio B. Classic Rock.

to poslední, co v textu řekne nebo zaspívá Freddie Mercury v téhle skladbě, je All Right, a já si myslím, že naprosto All Right je tahle skladba. We Will Rock You, kapela Queen na beatu. Je 11:55, docela pěkná kombinace čísel. Se tam sešla tedy před 11:45, jenom informace o tom, že příští týden vychází to, jestli se nepletu na 20. května je to až. A to znamená, že až ten přes příští, jasně, 20. května ve středu jedeme první beatáckou pumpu, sérii beatových pump, které každoročně startují takhle z jara a potom vlastně až do konce léta, kolikrát až do září, tak provozujeme vždy minimálně jednou za měsíc, zpravidla v prostředku měsíce. Ta první tedy vychází na 20. května, pojedeme do Liberce, do obchodního centra Nisa, odtud budeme vysílat živě ve středu 20. mezi 11. a 17. v této 6-hodinovce, kdokoliv za námi do obchodního centra Nisa v Liberci přijde, tak může poroučet muziku na přání a ta muzika potom poletí, jak říkám, do celé republiky, protože tam odsud budeme vysílat živě. A pozor, kdo přijde a řekne na mikrofon větu pacient ležel na nejneobospodárovatelnějším lůžku našeho anesteziologicko-resuscitačního oddělení a nepřeřekne se u toho, tak vyhraje vybitou 9-voltovou baterku.

Ale jsou YouTube nabítu 2 minuty a drobné ještě vteřiny k tomu před 11:30 dopoledne. Máme připravený pražský výběr, taky Boston anebo Slady. Co se týče dopravní informace, mám tu jednu, kterou mi poslala Máca, nebo Máca poslal. To se z toho těžko jako vydedukuje, ale pozor si dávejte na 33 z Jaroměře směrem na Náchod. Obou směrně je silnice uzavřená na úrovni Sviništan, tahají kamion ze Škarpy. Na objízdné trase se poskakuje, doporučuji na Náchod jet jinudy. No jo, ale kudy? Kdyby náhodou někdo na té 33 mezi Jaroměří a Náchodem se pohyboval a ví, kudy se tomu vyhnout, tomu kamionu, kterého tam tahají ze Škarpy, tak budeme za tuhle informaci rádi, ať už přes býťáckou aplikaci, anebo po staru na telefonním čísle 210 32 33 34.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ještě zakvrdláno na konci Pražákům, těm je hej pražský výběr na beatu minutu před 11:45 dopoledne. Další pozvánka je na Kunde Fest Open Air, zve klub Bílej medvěd Plzeň pláž. V sobotu 9. května tam zahrají Electric Man, Mucha, Záviš, Vráťa Hošek, Prasátor a Bradavice. Celá akce startuje už ve 13 hodin a za nepříznivého počasí by se eventuálně přesunula do haly. Děkuji moc, Dušan Hujajs zdraví a zve. I my zveme samozřejmě, máte-li vy pozvánku na dnešek, nebo na pátek, nebo na sobotu, kde je teď prodloužený víkend, na akci, kterou vy pořádáte hudební, nebo máte koncert s kapelou a chcete pozvat víťáky, tak můžete stejně jako Douša poslal pozvánku přes bíťáckou aplikaci, nebo přes SMSku 720 001 222, anebo e-mailem 2-3 věty s podpisem. E-mailová adresa je studio@radiobeat.cz. Připravená je muzika do té 12. hodiny, kterou určitě stihneme. Budou to Foreigner a taky Birds, Mr. Tambourine Man.

0: To je muzika, kterou napsal a složil John Lennon, ale až když ji o pár let později převzal tedy Brian Ferry a nahrál z Roxy Music, tak se trošku proslavila. Jealous Guy za 4,5 minuty 12 hodin, to je jenom časová informace. Pepa Labus, doufám, je připraven na zpravodajský přehled dne. Hned na to uslyšíme bluesovou 12, dnes to bude Freddy a The Screamers. Na to Stouni taky Paul McCartney, ZZ Top, Luboš Pospíšil a nebo The Clash.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi pozorní, buďte na 20, jedete-li z Plzně směrem na Karlovy Vary, u obce Krsy srazilo osobní auto lesní zvěř, policisté už jsou na místě. Opatrní buďte také na 6, na Karlovarsku, jedete z Varů směrem na Prahu nebo na Lubenec, chcete-li, u Bochova se srazila 2 osobní auta. Na Zlínsku na 49, u obce Lípa, u Kruháče u Lípy, tak jsou pozor, rozsypané nějaké kameny přímo na silnici a na Jihlavsku v Polné na Palackého vyšetřují dopravní nehodu 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bít.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno, postupně od západu místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a lehce ochladí. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Kousal přestoupil z mistrovských Pardubic do Hradce Králové. S východočeským rivalem podepsal roční smlouvu s obcí. V týmu znovu vytvoří dvojici s Radilem. Béčko Sparty porazilo v druhé fotbalové lize Prostějov 5-1 a oživil boj o záchranu. Díky první jarní výhře se posunulo z posledního na předposlední místo. Na dno tabulky spadla Jihlava. Prodloužený víkend bude slunečný, pršet bude jen výjimečně, po poměrně chladném zítřku se oteplí. V neděli se teploty mohou dostat přes 25 stupňů. Spor mezi vládou a prezidentem kvůli účasti na summitu na to může skončit u ústavního soudu. Ústavní právníci se shodují, že hlava státu může s kompetenční žalobou uspět, pokud vláda brání jeho účasti. Senát odmítl ústavně zakotvit právo platit hotově, být offline a zachovat korunu jako českou měnu. Prý by to mohlo být v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství České republiky v Evropské unii. Prezidentská kancelář nepodá stížnost proti odložení prověřování SMS-ek, ty ministr zahraničí Macinka poslal poradci Kolářovi. Armáda chystá přeměnu letiště v Líních u Plzně na vojenský areál, vznikne tam zázemí pro aktivní zálohy, podporu spojeneckých sil NATO a krizové situace. Hotovo má být příští rok. Zprávy jsou v závěru, teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Namačkáno hlava na hlavě, pálící slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerníku. Toalety si zařiďte vlastní.

Beautiful Night. I Paul McCartney, člen skupiny Beatles, se podílel na nahrávání nového alba, nové desky skupiny Rolling Stones, které se jmenuje Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Vyjde 10. července tahle nová deska a samozřejmě první dva singly už jsou venku a na beatu je uslyšíte, když budete pozorně poslouchat. Co se týče dneška jako čtvrtka dne předtím, než nás čekají 3 dny volna, tak mám tady další 2 pozvánky, můžete klidně psát, jako kdyby byl pátek. Můžete pozvat býťáky na dnešní Big Beaty, na zítřek. V sobotu se samozřejmě také hraje, tak nechcete-li, nebo chcete-li takhle pozvat býťáky, tak můžete se rozepsat 2-3 věty SMS-kou, e-mailem nebo přes aplikaci. Zítra od 7 večer hraje v Manětíně na Plzni Severu v zámecké zahradě kapela The Paper Jack. Řekni to prosím všem býťákům. Díky Andy, Johnny, pan Timple a Jose. Děkujeme. A ještě jedna ahoj, zítra od 16 hodin v horovickém areálu zahrada proběhne 2denní akce Májové slavnosti. V pátek zahrají kapely Phoenix, Atlantis a Manuál. Sobota bude věnovaná historickým autům a motocyklům. Těšíme se na vás. Mára, Rock Démon. Rock Démonovi děkujeme a samozřejmě zveme. Další tipy tedy SMS-kou 720 001 222 2-3 věty, podpis na konci, anebo přes býťáckou aplikaci. Kdo chce, může se rozepsat i e-mailem, pochopitelně. Studio, zavináč, radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle se mi líbí, slíbili jsme si, že zahrajeme Clash a The Clash právě teď dohráli v programu Rádia Beat 20 vteřin před půl jednou odpoledne. Za okamžik Led Zeppelin, taky Framus 5 s Michalem Prokopem ve skladbě Má vlas, tu jsme dlouho neslyšeli, tak si tam hýzneme. No a kdo máte rádi Deep Purple, tak taktéž se dočkáte téhle legendy. No a Pepa Lábus s přednesem sobě vlastním za chviličku přijde do studia přečíst Beatoskop.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den mám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Šerm patří k nejrychlejším a často i nejméně čitelným sportům pro diváky. To by se ale

0: Přesné momenty zásahů.
1: Beatleskop.
0: Na Slavkovském zámku ožívá historie způsobem, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Můžeme tam debatovat s Napoleonem, sledovat bitvu tří císařů na modelu s mlhou nebo vidět poklady z Paříže, včetně Napoleonovy pušky. V prostorách bývalých panských koníren tamního zámku totiž vznikla expozice, která je v České republice a možná i v celé Evropě ojedinělá. Je to ambiciózní pokus oživit postavu Napoleona Bonaparta pomocí umělé inteligence a vtáhnou návštěvníky přímo do víru událostí roku 1805.
1: Beatleskop.
0: Češi zaostávají ve využívání umělé inteligence při práci. AI využívá 28% lidí v České republice, zatímco v nejvyspělejších zemích je to kolem 60%. Vyplývá to z nejnovějšího Microsoft AI Diffusion reportu. Beatleskop je v závěru. Po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
2: Radio Beat.

Země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlato lásky.

kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

tady Michal Prokop bude zase někdy ve studiu Rádia Beat, tak se musím přeptat na to, proč zrovna použil v textu větu, kde místo zlata třpití se jen Kiss, proč zrovna nepoužil třpití se jen Beat, jo? Že zrovna si vybral Kiss, ale samozřejmě rozumím tomu, Kiss je v tom textu myšleno je a psáno, tedy jako ki, tvrdé i a z, jako Kiss, tedy jako pirit, že se třpití jako Kiss železný, takže tomu rozumím, ale i přesto se na to Michala Prokopa určitě přeptáme. Příští týden v pondělí, je to 11. vychází to, je další detektivka, do té doby detektivka pauzíruje, tak je ve hře tahle skvělá knížka, jeden z nejznámějších románů na světě, jmenuje se Válka světů, napsal jí Herbert George Wells. Spielberg podle toho natočil film, žil s Tomem Cruisem v hlavní roli a jmenovec Herberta George Wells, George Orson Wells, taky použil jako rozhlasovou adaptaci vlastně tohoto románu a zblbnul Američany tím, že vlastně vysílal do éteru, jako kdyby Marťani přistáli v New Jersey, ale přitom vlastně jenom adaptoval tuhle knížku Válka světů. Kdo bude mít štěstí v pondělí dopoledne, detektivka startuje v 9 hodin, tak může tenhle román, jeden, jak říkám, nejslavnějších, jeden z nejslavnějších románů, vyhrát. Čím se ho nebudu se kupovat, bude mu od nás zadarmo. Jenom za to, že uhodne detektivku.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák by zlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Tohle byly Love and Spoonful na beatu, necelé 4 minuty před 13. hodinou. Pepa Lábus určitě přijde do studia, uslyšíte ho, přečte zprávy. Po zprávách potom Rainbow, budeme hrát taky Bruce Springsteena, Jimiho Hendrixe, Leška Semelku s Blue Effectem, anebo Prince. No, panečku.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 na 4. kilometru vlastně od Prahy směrem na Ústí nad Labem se srazila dvě nákladní auta, s tímhle počítejte. Stejně tak počítejte s komplikacemi na výjezdu po dálnici D1 od Prahy směrem na Brno na 11. kilometru, kousek za připojením Pražského okruhu v levém jízdním pruhu se řeší bouračka dvou osobních vozů. Na Praze 5 je bouračka v ulici Kováků a o kousek dál na Praze 5 v Ostrovského ulici, kousek od domu, kde bydlel Lazar Jelizarič pod Chaluzin, pardon, nejspoloženský, tak mezi křižovatkami Radlická a na Skalce se srazila dvě osobní auta. A ještě Jihlava, ve Slavíčkově ulici v Telči se řeší bouračka dvou osobáků. A v Českých Budějovicích v ulici Karolíny Světlé je vážná dopravní nehoda se zraněním. I tady počítejte s komplikacemi.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno, postupně od západu místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a lehce ochladí. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Startuje poslední turnaj před mistrovstvím světa. Čeští hokejisté vstoupí do švédských her proti domácímu výběru. Švédi v aktuálním ročníku Euro Hockey Tour z 9 zápasů ani jednou neprohráli. Utkání startuje v 19 hodin. Prezident Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. V průběhu státní návštěvy se setká s estonským prezidentem Karisem i s premiérem Michalem. Obě hlavy státu pak zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti. Český prezidentský pár návštěvu Estonska zahájí v úterý 26. května. Vedle prezidenta a premiéra se Pavel sejde i s předsedou parlamentu. Exministrovi Pavlu Blažkovi a advokátovi Kárimu Ticovi hrozí pozastavení výkonu advokacie. Zabývat se tím bude Česká advokátní komora poté, co oba začala v takzvané bitcoinové kauze stíhat policie. Uvedla to mluvčí komory Iva Chaloupková. Výletní loď MV Hondius, kde se objevil nebezpečný hantavirus, opustili po úmrtí prvního nakaženého desítky pasažérů. První informace hovořily o 23 letech. Nizozemské úřady dnes oznámily, že jich bylo 40. Vystoupili na ostrově Svatá Helena, kde loď zakotvila. Lodní společnost o všech těchto pasažerech mlčela. Nikdo v tuto chvíli neví, kde se nacházejí a v jakém jsou zdravotním stavu. Experti Světové zdravotnické organizace po nich pátrají. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

je Jimi Hendrix. Je to taková trošku mladoboleslavská muzika, protože když se název téhle skladby řekne s přízvukem severní části státu Massachusetts, tak to zní jako Boleslav. Za tři minuty, tak bude půl druhé odpoledne, čekáme na to, až sem do studia přijde muzika od Hudby Praha, taky od Derek at the Dominos, od kapely Erika Klepna, anebo od AC/DC za okamžik.

0: Derek and the Dominoes, Eric Clapton, Layla v programu Rádia Beat, minuta a půl před 2:45 odpoledne, ještě jedna pozvánka, je to pozvánka z býťácké aplikace a je to pozvánka na americká auta na jihu Čech.
1: Ahoj, chtěl bych pozvat všechny býťáky tuto sobotu na první ročník Ameriky na safari, jedná se o benefiční sraz amerických aut. Zahájení máme v 9 hodin, na svoje si přijdou jak děti, tak dospělí, takže můžete se těšit na silný osmiválce, pořádný zvuk motorů. Doražte, budu se na všechny těšit. Safari Resort Hluboká u Borovan, České Budějovice.
0: Děkujeme, určitě pozvánka proběhla. Máte-li vy svoji akci hudební, máte koncert dneska, zítra nebo v sobotu a chcete pozvat býťáky, můžete přes býťáckou aplikaci, tak jak se slyšeli před chviličkou, svým vlastním hlasem pozvánku namluvte a přes aplikaci pošlete přímo sem do studia a my ji hvízdneme do éteru, nebo se můžete rozepsat e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo SMS-kou 720 001 222.

0: Tak nakonec ještě Scorpions, jejich skladba Big City Nights před 14. hodinou, Pepa Lábu zprávy a potom Standa Rubáš, hodina tupláků. Ty poslední tupláky v tomto týdnu načnou dvě po sobě jdoucí skladby od skupiny Black Sabbath.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte pozor na 42 v Brně, je to vlastně Provazníkova ulice, Brno, Husovice směrem na Lesnou, je tam silný provoz, jeden pruh stojí, bourala tam dvě osobní auta. V Přelouči na Pardubicku v Jaselské ulici se vyšetřuje havárka dvou osobáků, v Liberci v Nitranské jsou policisté u dopravní nehody dvou osobních vozů a stejná dopravní nehoda dvou osobáků se řeší i na Teplické ulici v Děčíně a ještě Chomutov, Rígrova ulice, tam se nesrazila dvě, ale hned tři osobní auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno, postupně od západu místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a lehce ochladí. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě v prvním kole. Miomirovi Kecmanovičovi ze Srbska podlehl 2-6, 3-6. Duel proti 70. hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. Byl dnešním prvním ze 7 českých zástupců na kurtu. Řidiči u nás platí za pohonné hmoty pořád víc. Litr benzínu stál včera v průměru 42,80 a nafta 40,31. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Benzín za týden zdražil o korunu 14 a nafta o 49 haléřů. Podle analytiků zdražování nekončí. Za růstem cen stojí vývoj na ropném trhu. Obvodní soud pro Prahu 8 už dvakrát nepravomocně uznal psychiatra Jana Cimického, obžalovaného ze sexuálního násilí a vydírání minim ve všech bodech obžaloby. Podle iDnes ale dál vykonává lékařskou praxi. Jednou týdně dojíždí do domova Laguna Psáry. Jeho ředitel Jakub Adámek serveru řekl, že až bude odsouzený a nebude moci ordinovat, zařídí se jinak. Historicky s ním prý mají z pozice lékaře dobré zkušenosti. Během oslav ve francouzské metropoli po postupu fotbalistů Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů utrpělo zranění 34 lidí, z toho 23 policistů. Ministr vnitra Nunes dnes médiím vyčíslil, že zadrženo kvůli výtržnostem bylo 127 lidí. Spousta z nich po policistech házela zábavní pyrotechniku a ti reagovali slzným plynem. Jeden člověk je zraněný vážně. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu.

0: Tohle byly bezesporu dvě polohy kapely Black Sabbath bez jakýchkoliv debat. Dvě hodně vzdálené polohy. Black Sabbath jakožto píseň a hned potom Solitude, tahle ta vlastně balada, taková ponura, dozněla na beatu 13 minut po 14. hodině. Když budu dlouho kafrat, tak bude čas 14. 14 bude takový symetrický. Což já klidně můžu, protože řeknu, že už jsme se prostřídali. Vývodák odsud odbíhal se slovy, za chvíli mi jede víte co. A příjemné odpoledne vám už z beatu může tedy popřát standardu báš. Takhle při čtvrtku, ale zároveň v podstatě při pátku, protože před námi je víkend prodloužený a já se na něj velmi těším. Věřím, že i vy a že většina z vás skutečně bude mít volno. A tak si dneska můžeme probrat lecos právě z těch věcí, které se o tomto prodlouženém víkendu dají zvládnout. Ať už jsou to koncerty, nebo sporty, nebo sběratelství, nebo modelařina, nebo auťáky, nebo zvířátka, nebo cokoliv vás jiného napadne. Pokud vaše pozvánka ještě nezazněla, protože vím, že řada z nich už éterem zazněla od Kachny či Vejvodáka, tak pokud ta vaše ještě v éteru beatu nebyla, sepište mi do zprávy beatáci. Můžete třeba mailem na studio@radiobeat.cz, SMS-kou na 720 001 222, nebo z beatové aplikace. Když dojde na tu aplikaci, tam se vlastně dá i namluvit ta pozvánka. Tak i toho klidně využívejte, hrňte to sem a já se zase postarám o tom, aby se o té vaší akci dozvěděli i ostatní beatáci.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Namačkáno, hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

0: Vlastně stejný model jako u těch Sabbathů. Jedna ostřejší, jedna z kategorie takových těch něžných věcí. Hard Day's Night a taky Dear Prudence, dvě od Beatles, tedy druhý dnešní tuplák. V posledních tuplácích tohoto týdne máme úspěšně za sebou a půjdeme se podívat na ten třetí, co říkáte, býťáci. Tady procházím Beatovej rchev, do okami padly Queen a tak si říkám, ty jsem v tomto týdnu v tuplácích neměl, pojďme to tedy spáchat společně. Dáme I Want It All. To je píseň, kterou musí znát snad úplně každý. I kdyby v životě neposlouchal Queeny, tak už tu melodii někdy do ucha dostat musel. A pak si dáme druhou, která možná se najdou i tací, kterým podle názvu nic říkat nebude. S prvními tóny se to samozřejmě změní. Jmenuje se Man on the Prowl.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák.

0: Radio Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
1: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, půl litry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz
0: Tuplák.
1: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Žlutý pes dvakrát tady nabíto a jako dvojitá pozvánka do Lokte na Tohří na ten rádiový večírek a zároveň beatovou síň slávy. Už pátek hraje Ondřej Hejma se Žlutým psem a slaví 150 let Žlutého psa právě tam na webu beatu. K tomu najdete nějaké další informace, pokud byste ještě neměli. Za námi je indiánská dýmka, taky šalahu, obě dvě za námi, obě dvě odškrtnutý český tuplák. Tím pádem máme taky za sebou a můžeme zase změnit jazyky, což takhle dáci něco od kapely Doors. Tady je Shaman's Blues a taky Riders on the Storm.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je to tak, pojďme se být asi podívat k aktuální dopravě. Tady Máca píše 1.33 od Jaroměře na náchod pořád s omezením kolona ve směru náchod začíná už kousek za kruhovým objezdem. Po sjezdu z dálnice na náchod jeďte pokud možno jinudy, protože tady je to zaflákaný. Tak to je jedna zpráva z aplikace, kterou bych tady pro vás měl. Další třeba říkají toliko, že ve Zbraslavi, na Zbraslavi, tedy je Zbraslavi té brněnské, v ulici Malinovského došlo k nějaké dopravní nehodě zřejmě. Je to uzavřeno, dopravu řídí policie, respektive uzavírá to, tam na místě probíhá zásah složek IZS. Počítejte, že tady neprojedete. Na silnici 317 u obce Čermná nad Orlicí, to jsme kousek od Rychnova nad Kněžnou, tak je hlášena havárie motocyklu, uzavřeno, probíhají záchranné vyprošťovací práce. Počítejte tedy s tím, býťáci, Výlovem, je to Teplická ulice, nehoda nákladního s osobním a probíhající vyšetřování, to je další jedno místo, které bych tady už takhle při odpoledni měl hlášeno. Jedete-li na Prahu po D5, tak už teď od Rudné jste ve Špuntu a špuntíte se až někam k Ořechu. Druhý ocásek je už někde na úrovni Zličína, tady bude dneska zřejmě průjezd zvýšen a kolony tím pádem taky, počítejte s tím. Taky, že se postává na dojezdu do Prahy po D1, protože někde na úrovni Horních Rostyl je dopravní nehoda. Tak ta vás tam zpomalí. Není to žádná ultradlouhá kolona, ale je potřeba se kolem ní prosmíknout, zvlášť chcete-li padat z kopce přes Pořelov na jižní spojku, tady počítejte tady se zpožděním. No a D1 nad Předbrnem, tak ta hlásí dneska kolonu už od Velké Bíteše. Takže poměrně dlouhou, kde teda hlavně stojí nákladňáky, ale oni ty osobáky to tam nemají úplně nejjednodušší. Počítejte, že tady budete muset minimálně zpomalit, když ne zastavit, a že ta cesta bude asi delší, než jste normálně zvyklí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se vyskytnou přehánky, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat, maximální teploty dosáhnou 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: České fotbalistky zvítězily ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v italském Legnano Sabbio d'Oro nad Slovenskem 8-3. S plným počtem 4 bodů vedou tabulku skupiny B a zajistili si postup do sobotního semifinále. Zítra ještě budou hájit první místo v duelu se Švýcarskem o 16 hodin. Od příštího roku budou muset zaměstnavatelé sdělit uchazečům o práci minimální výši mzdy ještě před podpisem smlouvy. Chystaná nová zákoníku práce jim ale na rozdíl od řady evropských zemí neukládá uvádět tuto informaci už v pracovních inzerátech. Návrh navíc čelí kritice dalších úřadů, včetně ministerstev. Podle nich nic zásadního neřeší. Česká republika zažila v dubnu jedno z nejsušších období v historii měření. Počasí se ale v prvním květnovém týdnu změnilo a do některých oblastí přineslo dlouho očekávané srážky. Hlavně na východě se ale významných úhrnů nedočkají ani tento týden. Do konce měsíce jich navíc může po celém našem území znovu ubývat. Letuška společnosti KLM je v nemocnici zřejmě s nákazou hantavirem. V Johannesburgu přišla do kontaktu s pacientkou 0, tedy s Nizozemkou, která se spolu s manželem nakazila a roznesli virus na výletní lodi ME Hondius. Letuška je hospitalizována v Amsterdamu s mírnými potížemi, píše to web deníku The Telegraph. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Guns N' Roses na Rádiu B.
0: Classic rock.

Sa. Klasik rock non stop.

0: Elisku Parn na rádiu Beat dohrál, tak jako jsem se před hodinou hlásil v čase 14.14, teď se hlásím čase 15.15, líbím vám Flamengo, americky řečeno Flamengo a jejich paní v černém, ale ještě předtím taky nějaké pozvánky, které bychom měli vyřídit do éteru, protože jak říkám, čtvrtek normálně bývá malý pátek s výjimkou tohohle týdne a minulého, kdy je čtvrtek velkým pátkem. A vy se hlásíte, kam vyrážíte, třeba zítra od 7 večer hraje v Manětíně okres Plzeň Sefer v zámecké zahradě kapela The Pepper Jam. Řekni to prosím tě všem býťákům, díky Andy, Johnny, Pan Timple a Jose, je napsáno v téhleté zprávě. Nebo další skupina Lords Old Time Rock zahraje v sobotu 9. května v Plzni v Černicích Osvěžovna u Kublíška, díky a za kapelu zve Petr. A tady dle Ruda.
1: Nazdar býťáci, tady je Ruda Rožďalovský z Řitky. Zvu vás na vystoupení mé nové kapely Rudolf Řitecký 3. A bude se to konat v pátek, tento pátek, v Hlásné Třebání Rovina a restaurace se jmenuje Chalupa. A přijďte, pobavíte se melodickými písničkami a divokými soli na kytaru.
0: Tak to vidíte. Další pozvánky sbírám. Hlaste, kam vyrážíte. Dáme vědět ostatním býťákům.

0: Na skok do světa živáků, zvláště pak pro ty, kterým to včera večer, to směš do půlnoci s Honzou Hamerníkem nestačilo, tohle to byl Kašmír. Jaká je doprava v Kašmíru, jsem přiznám se nezjišťoval, ale jaká je tadyhle na severu, tak to vím od Eiffela.
1: 35 směr Litomyšl je někde u tršku nějaká větší dopravní nehoda, takže to tam stojí v obou směrech, ale Litomyšl je asi totálně zarvaná. Protože já jsem to vzal, tady odtud pocházím, jsem to vzal voklikama a stojím 2 kilometry před Litomyšlí v koloně z úplně zbočních silnic, takže to tam musí být asi něco velkýho.
0: Díky za tuhle zprávu. Vějte opatrně a počítejte s tím, byťáci.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Metallica na rádiu Beatdown nezahraje o tomto víkendu tady u nás, teda pokud mi to náhodou někdo nezatajil, ale spousta různých akcí se koná. Když se ptám na to, kam vyrážíte vy, tak obvykle, a je to logický, většina těch pozvánek se týká koncertů, ale ne všechny se týkají koncertů. Tadyhle třeba čtu zprávu, která říká tohle. Chtěl bych poprosit, zda byste ve vysílání rádia Beat nezmínili se o motocyklových závodech ploché dráhy, které se pojedou v Plzni v neděli 10. května od 15 hodin. Pojede se první liga družstev a mistrovství České republiky ve třídě do 125 kubických centimetrů. Po dlouhých 10 letech se na západ Čech vrací týmová soutěž. Nenechte si v neděli ujít závody motocyklů bez brzd, řídící se ve 100-kilometrové rychlosti do zatáčky. Píše Leoš. Leošovi díky za tuhle zprávu. Pro vás je to tip, kam se můžete jít podívat. Máte-li rádi, když to čoudí a smrdí. A další tipy ty ještě probereme, protože na to máme dneska v odpolední spoustu času.

0: Joe Cocker je jedna z nejslavnějších striptýzovek v celé, nejenže historii, ale i té filmové historii, samozřejmě spojená se snímkem 9,5 týdne. Píseň, již si Pepa Lábus k srdci vzal jenom na půl, tedy když jsem dorazil, měl na hlavě klobouk, ale zaplať pánbu, měl na sobě i to všechno ostatní. Za malou chvíli přijde Pepa Lábus, nevím jestli v klobouku, ale v každém případě ze sluchadly na polici a dáme si čerstvé zprávy, hned po nich Yes, BSP nebo třeba i CDC.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A předtím si řekneme, jak vypadá aktuální doprava. Začneme tady jednou Eiffel novinkou.
2: 35 směr Litomyšl je někde u tršku nějaká větší dopravní nehoda, takže to tam stojí v obou směrech, ale Litomyšl je asi totálně zarvaná, protože já jsem to vzal, tady odtud pocházím, jsem to vzal voklikama. Stojím 2 kilometry před Litomyšlí v koloně z úplně zbočních silnic, takže to tam musí být asi něco velkýho.
0: Počítejte s tím, býťáci. Taky Brno, Popelová ulice je přicpaná nehodou dvou osobních aut. Na plzeňské dálnici D5 se 28. kilometru na Plzeň se řeší nehoda dvou osobáků. Na D1 na 306. kilometru ve směru Přerov-Ostrava je nehoda 4 osobních aut. Na 328. u obce Sloveč na Nymbursku zahučil nákladák do příkopu a bude se vytahovat, takže i tady bude tak jakože omezen provoz. On už je, koukám. Další zpráva potvrzuje, že je uzavřeno, takže po 328 na Sloveč neprojedete v tuhle chvíli. Kdo míří na Trojanovice od Nového Jičína, vyhýbá se nehodě dvou osobních aut. A kdo se vyhýbá rychle, toho chytnou tady dleti.
3: Ahoj býťáci, tady je Pepino z Krkonoš. Dávejte si pozor, kde jedete z Jaroměře na Trutnov, útajná černá oktávka sbírá auta, která jedou rychle přes vesnice a hlavně vybírá peníze, takže před svátky bacha na peněženky, jezděte opatrně. Hezký den, ahojda.
0: Díky za zprávu Pepinovi, jeďte býťáci opatrně a podle předpisů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Vítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Vítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Jen výjimečně se vyskytnou přehánky, častěji jen na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Maximální teploty dosáhnou 19 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Fotbalisty Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dělí krok od finále Evropské ligy. Ve dnešní semifinálové odvetě budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Blíž úspěchu je i Nottingham, který v anglickém souboji porazil doma Aston Villa 1-0. Pokud navíc ve stejný den v konferenční lize stvrdí postup Crystal Palace, bude mít Anglie svého zástupce ve všech třech pohárových finále. V případě, že vláda bude pokračovat v rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti, podá opozice ústavní stížnost na zrušení tohoto zákona. Na dnešní tiskovce to řekl předseda opozičního hnutí Stan Rakušan. Zákonem o rozpočtové odpovědnosti chce kabinet mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Česká národní banka s případnou úpravou úrokových sazeb dál vyčkává. Základní sazba, která zprostředkovaně ovlivňuje ceny úvěru, ale třeba i úročení na spořicích účtech, zůstala i po dnešním zasedání bankovní rady na 3,5%. Úrokové sazby se tak drží na neměnné úrovni už rok. Analytici takový postup předpokládali. Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Evropský parlament to uvedl v tiskové zprávě. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází další roková pecka na rádiu Beat.

0: Namačkáno, hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

BSP, možná by se mnou říkal BSP, tady u té anglicky zpívané záležitosti. I don't know je za námi, před námi další jedna pozvánka. Zdravím všechny, zítra to ve Slavonicích pořádně ožije, je napsáno v této SMS-ce. Přijďte si užít motosraz Mexická jízda, kde na vás čekají motorky všech Kubatur a taky kapely Vigo a Reset Rock, takže o zábavu bude postaráno a večer bude afterparty, rokotéka v hospůdce Stodola s DJ Martim. Doražte všichni, je napsáno v téhleté jedné SMS-ce, kterou já tady odklikávám, jakože už je vyřízená, a přihodím tadyhle tu od Vaška. Ten píše, zvu vás na hudební festival Music Life ve Valu u Dobrušky teď 8. a 9. května. V pátek zahrají tři mladé kapely, Reyharty, Vivien a Moře Kuřat. Večer pak vystoupí DJové z Infinity Vibes. V sobotu zahrají legendy ETC a Oceán, dále pak The Complication, The Agony, Anteatr, Reflections of Karma, The Englishman. Start je vždycky v 15, přijďte si to k nám užít a udělat atmosféru kapelám, bude to super. Ahoj všem, Vašek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Trumpety se letí, se učí létat v téhleté skladbě a myslím si, že v mnoha místech by to bylo dneska celkem řešení. Teď mi tady třeba přišla zpráva, která potvrzuje to, co je častým jevem na D1 ve směru na Brno na začátku, že už mezi 9. a 13. kilometrem se nám tvoří velmi zapeklitý špunt. No je to v podstatě mezi sjezdem Modletice a Benešov po celé té délce. Je tady silný provoz, to je celý ten průšvih a za sjezdem na Benešov je zúžení. Proto se tady poskakuje. Počítejte, že pokud na Brno vyrazíte teď a tudy, budete poskakovat také. No a jednu zprávu jsem tady někde měl z aplikace od Ivy. Ta to napsala moc hezky. Vrchlického, Praha, oba směry, protože obousměrná na chvíli je, tak je to ultimátní peklo. Počítejte s tím tedy býťáci, to je vzkaz od Ivy. Díky i za něj, jeďte opatrně.

Iron Maiden na rádiu Be The Wasted Years, ti jsou právě teď za námi. Je 16.47, ještě něco stihneme z muziky, třeba jako pozvánku na beatovou síň slávy, protože jedním z těch, které budeme uvádět do beatové síně slávy a zároveň vzpomínat na ty stovky, možná tisíce textů napříč všemi žánry, na kterých on pracoval, tak určitě byl Pavel Vrba. Pavel Vrba, ten vstupuje do beatové síně slávy v kategorii osobnost in memoriam, no a na tom místě v rámci sobotního programu v Lokti na něj budou vzpomínat Synkope 61. A myslím, že můžu prozradit tak trošku, že by neměli být sami. Jestli se nestane něco neočekávaného, tak i Synkopy chystají speciální vystoupení s hosty. No a jaký to budou, to zjistíte, když budete na místě 23. května. Doporučuji tedy být tam už 22. května, protože i v pátek se hraje, i v pátek se do beatové síně slávy uvádí těch kapel a vystupujících bude hromada, tak aby se do těch dvou dnů vešly a předávání bylo se vším všudy, tak jak je to vymyšleno. Informace, třeba i časové plány vystoupení těch jednotlivých muzikantů, to všechno najdete na našem webu s odkazem na vstupenky. Mrkněte se tam, pokud už jste to náhodou neudělali.

0: Jsou věci, které se nedají zastavit. Třeba Pepa Lábus, když se chystá na zprávy. Ty tady budou za malou chvíli, protože se přiblížila pátá. Za 3:05 po páté Pepa, except Pink Floyd. Taková celkem, řekl bych, vybraná společnost, co říkáte.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A to vám ještě prozradím, že těch Floydů si pustíme Shine On You Crazy Diamond, takže tam dáme jeden z takových těch kolosů hudebních. Teď ale na jiné téma. Liberec, Unisy, tady počítejte, že došlo k havárii osobáku do parkovacího automatu, takže jestli to někdo odnes, tak to odnes ten automat, ale je potřeba sepsat škody a proto to může překážet v průjezdu. Třída Tomáše Bati ve Zlíně, signalizace mimo provoz, což si myslím, že může být docela hitparáda. Tady počítejte, že ta třída Tomáše Bati je poměrně dost dlouhá a v tuhle chvíli taky poměrně dost ucpaná. Ústí nad Labem, Pařížská ulice, nehoda dvou osobních aut, tady je nehoda s asistencí policistů, kteří pomáhají s vyšetřováním. Na 22. na příjezdu do Mochtína od Klatov počítejte, že je vážná dopravní nehoda nákladního a osobního auta, na místo míří všechny složky IZS. No a pak bych tu měl ještě jeden odstavený nákladák, a to na D1 na 286. kilometru ve směru dolů na Přerov, tam počítejte, že se bude řešit, kam s ním a hlavně jak to udělat co nejrychleji a nejlépe. Projíždějte velmi opatrně, býťáci. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Jen výjimečně se vyskytnou přeháňky, častěji jen na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Maximální teploty dosáhnou 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Nasazená třináctka v italské metropoli porazila Rusku Anastasii Zacharovovou 6-4, 6-1. Příště narazí na vítězku duelu mezi Dánkou Klarou Tausonovou a Ukrajinkou Oleksandrou Olinikovovou. Dohrál naopak Dalibor Svrčina, který podlehl Miomiru Kecmanovičovi ze Srbska 2-6, 3-6. Prezident Pavel příští úterý zamíří do Bratislavy na summit slavkovského formátu a pak do Rumunska na jednání Bukurešťské devítky. Hlavním tématem obou cest bude bezpečnost. Na Slovensku bude z protěžky řešit energetiku. V Bukurešti proběhne klíčová koordinace před summitem NATO v Ankaře, včetně debat o výdajích na obranu a podpoře Ukrajiny. Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu. Otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěc prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanichově. Jde o zásadní krok, bez kterého by další příprava projektu nemohla pokračovat. Bavorský premiér Zeder se dnes v Mnichově setkal se slovenským premiérem Ficem. Fica intenzivně žádal, aby Slovensko sledovalo proevropský kurz. Avizovaná návštěva slovenského premiéra v Kyjevě je podle bavorské strany pozitivním signálem. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Except na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Jak jsem slíbil, tohle je a pořád ještě, za chvilku řeknu, že tohle byla Shine on You Crazy Diamond kapely Pink Floyd. 17 hodin, 17 minut dohrála, Honza píše tohleto, hello, chceme vás všechny pozvat 9. května do Mladé Boleslavy do klubu Vilax Heineken, kde se od 20 hodin spustí trashová řežba v podání legendárních VAR, nebo VAR chcete-li, kterým budou předskakovat další trashoví úderníci Epidemy. Bude to poctivá metalová jízda sobotní nocí, těšíme se na vás, píše Johnny, ještě to tady doplnil ve zprávě s aplikace odkazem na plakát, abych viděl, že nekecá, že to tak opravdu je a ono to tak opravdu je, býťáci. Tak to je další z těch čtvrtečních pozvánek na prodloužený víkend, která padla do éteru Rádia Beat. Pokud máte nějakou další, která ještě nebyla a chtěli byste, aby zazněla v éteru, tak myslím, že je nejvyšší čas to celé sepsat nebo natočit do aplikace Beatu a poslat sem k nám. Můžete mailem, SMS-kou, můžete právě tou zprávou do aplikace, ať už psanou nebo tou namluvenou, těch možností je hromada. Vyberte si tu, která vám je nejmilejší a dejte vědět, kam se můžeme ostatní býťáci jít podívat během dneška, zítřka, pozítřka i třeba popozítřka.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, ale v dopravě to pořád ještě neplatí. Jedete někam, tak teď pozorněte. Mám tu hlášku z Kšírova, to znamená Hněvkovského ulice na Brněnsku. Tady došlo k havárii cyklisty, ta nehoda je vážná, se zraněním řeší se. Na Hradecké dálnici 38. kilometr na Prahu, tady je havarovaný osobák, se kterým byste měli počítat. Na Brněnské dálnici na D1 je to 195. kilometr na Prahu, nehoda dvou osobní aut, neprůjezdný jeden jízdní pruh a probíhající vyšetřování téhleté dopravní nehody. Jedete-li z Budějic směrem na Branišov, vyhýbáte se havarovanému osobáku z Uherského Hradiště, je zase omezený průjezd na Kněžpole, došlo tady k havárii nákladáku do sloupu a řeší se právě co s nákladákem i co s tím sloupem. Když se mrknu na dopravní mapy kolon, vidím tady přicpanou D1 od v podstatě už za Průhonice mi to začíná. Směrem na Brno přes Velké Popovice dolů z kopce až k Mirošovicům a za ně do toho dopravního omezení. Tady počítejte, že si to budete muset vystát. Stejně tak na příjezdu po plzeňské dálnici na Prahu už daleko před Rudnou začíná kolona a vleče se přes Chrášťany na okruh a k Ořechu, tak tady s tím býťáci počítejte také. Kolona před Brnem, další tradiční záležitost, začíná v tuhle chvíli někde u Domašova, což znamená, záleží na úhlu pohledu, možná dobrou zprávu, protože se zkrátila odpoledne stála od Velké Bíteše. Ale i tak to od toho Domašova docela dost daleko, ještě k tomu Brnu, takže počítejte, že tady taky strávíte nějaký ten čas. Ne úplně dobrovolně. Jeďte opatrně, všem šťastnou cestu, bíťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Na Nových Mlýnech začala sezona windsurfingu mezinárodním závodem Spring Cup. Ve třídě raceboard byli nejlepší Češi Kamenský a Kučera, na technu zvítězila windsurfařka Králová. Hostivař i Kurt Park vstoupili do semifinále hokejbalové extraligy dvěma výhrami.
2: Obhájce titulu z hostivaře v sobotu pokořil Svítkov 4-2. V neděli mu dokonce uštědřil debakl 9-2. Kurt Park dvakrát uspěl v Letohradě. V sobotu 4-2, v neděli 4-3 po prodloužení. Semifinálové série pokračují odvetnými zápasy v sobotu 9., případně v neděli 10. května. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.
1: Belgický cyklista Evenepoel už před Tour de France další závody nepojede. Soustředí se na regeneraci, speciální trénink a výškový kemp. Tour začne 4. července v Barceloně týmovou časovkou. Lanškroun zítra hostí druhou a poslední kvalifikaci Stihl Timbersports před mistrovstvím republiky. Od 11 hodin se představí nejlepší Češi v disciplínách spojujících sílu, přesnost a práci se dřevem. Krosová sezona začíná na pardubickém dostihovém závodišti už během zítřka.
3: Prvním jedničkovým krosem je cena města Pardubic, úvodní cross country Koroka, nesoucí jméno trojnásobného vítěze Velké pardubické. Novinkou jsou proutěné překážky první kategorie a meeting nabídne celkem 9 dostihů. Jeden rovinový, 2 přes proutěné překážky a 6 krosů. Program také doplní 2 dostihy pony ligy. Program pátečního dne začíná už ve 12 hodin. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
1: Republikový motokros v neděli zavítá na Vysočinu do Dalečína.
4: Po prvním závodě v Lokti se ujal vedení v královské třídě 450. loňský obhájce titulu Slovák Tomáš Kohut. V Dalečíně mu chtějí situaci znepříjemnit Kovář, Krč, Repčák nebo Terešák, který na prvním kláni měl technické problémy motocyklu. Ve 250. má červenou tabulku lídra Martin Venhoda. Konkurent

Nights in White Satin je muzika, která dohrála, je 6:15, blíží se pomalu jistě konec hodiny, tam se budeme bavit o posledních zprávách a taky six okolo kroku, ale než se to stane, máme ještě nějaký ten čas, býťáci. Tak jednak připomenu, to je důležitá věc, že máme pracovní týden zkrácený a to lecko ho tak jako odvede od těch věcí, které nechává na pátek, a to je třeba hlasování do půlnočních alb. Motorhead, ti jsou v podstatě už jasní. Ale pořád je to teď o dva hlasy mezi Hollywood Vampires a touhle deskou stejnou jmenou a mezi Johnem Mayallem a deskou Find a Way to Care. Tam by to chtělo zapracovat. Naopak si myslím, že už dál se nedostanou Toutou se 14, Watches Out of Jail a Winery Dogs album Hot Streak, ti jsou zase pro změnu na ocásku. Takže se nám to hádá na průběžném druhém a třetím místě, je to tam velmi těsné. A takhle je to od samého začátku týdne. Pokud ještě jste někde v dosahu a nevyrazili jste na ten prodloužený víkend, tak prosím skočte na www.radiobeat.cz, klikněte na tu desku, která je vám nejmilejší. A pokud jste odjeli a teď mě slyšíte někde v autě, teda pokud zrovna neřídíte, tak platí, že i z mobilu se dá samozřejmě hlasovat a rozhodnout tak, jak to má příští týden tady na Beatu hrát.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Šesta je tady, Pepa je tady a dopravní informace jsou taky tady, býťáci. Pojďme se na ně podívat, na to, co mi tady hlásíte. Tak pojďme to vzít tentokrát zprava doleva. Před Brnem na D1 pořád ještě stojí kolona, zkracuje se. To je na tom všem skvělá zpráva. Už nezačíná u Domažova, už začíná na úrovni Říčan, Ostrovačit v tomhletom místě. Ale je tam a to je pořád ještě docela daleko před Brnem, takže počítejte, že na té D1 tady úplně kvapem nepojedete. Pořád platí taky přicpaná D1 z Prahy pryč směrem na Brno a teď vlastně díky tomu, že tam jsou dvě nehody, tak to není úplně zašpuntované. Jedna ta dopravní nehoda je za Mirošovicemi, za sjezdem na Benešov v tom dopravním omezení, tak tady je jedna, která se vyšetřuje a není předtím hustá kolona, protože další jedna, která to přicpává, je u Všechrom, nebo chcete-li u Říčan, u Velkých Popovic, pardon, u Velkých Popovic. Takže nejprve postojíte tady od Modletic k Popovicům, pak se na chvilku rozjedete a pak začnete stát dál směrem dolů z kopce na tu Benešovskou. Počítejte tedy s tím. Na D5 se od Rudné k Ořechu pořád ještě kolonu máme, to se zatím příliš nezměnilo. 49 u Lípy na Zlínsku, tam je nehoda dvou osobních aut, s tím bych počítal na vašem místě. Taky 408 u Hodonic v okrese Znojmu, nehoda dvou osobáků a probíhající vyšetřování. No a jedete-li na Branišov od Budějic, tak počítejte, že tady taky budete viset, protože tady došlo k dopravní nehodě osobního auta. Ta se ale zdá být vážná, proto jsou na místě taky všechny složky IZS, počítejte i s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia.

0: být. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton, betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Jen výjimečně se vyskytnou přehánky, častěji jen na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Maximální teploty dosáhnou 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Kajakář Vít Přindiš jde do nominačních závodů ve slalomu, které se uskuteční tento a příští víkend s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajak cross. 37-letý český reprezentant se vedle evropského i světového šampionátu představí také domácím fanouškům na červnovém světovém poháru v Troji. Přestože platby za elektřinu rodinám v České republice loni v druhém pololetí o trochu poklesly, podle evropských statistiků pořád platili jedny z nejvyšších cen v Evropské unii. Eurostat vypočetl, že jedna kWh vyšla na bezmála 8 korun. Naopak u plynu ceny v České republice patřily k evropskému průměru, když meziročně o desetinu klesly. Elektřina zlevnila asi o 5%. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od zítřka do neděle 10. května metro. Důvodem jsou opravy ve stanicích linky C Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Metro v době výluky obslouží úseky mezi stanicemi Háje Pražského povstání a Letňany Kobylisy s tím, že z Ládví na Kobylisy bude doprava kyvadlová. Vlak bude jezdit po jedné koleji tam a zpět. Švédská vláda v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a se vstupem své země do NATO chystá vytvoření nové civilní zpravodajské služby pověřené sledováním zahraničních hrozeb. Kabinet oznámil, že pokročil v přípravě návrhu zákona, který by organizaci zřídil. Plánuje, že nová služba vznikne na začátku roku 2027. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
0: Six O'Clock Rock na rádiu Beat.

Píseň, kterou náš Pepa Lábus překládá jako Buďme dítě, tedy Be My Baby od Ronec, to je právě ta, která dohrála tady na beatu teď 10 minut po 6. a byla z let 60. o tom žádná. The Ronec byly právě tou kapelou, která zažila ten obrovský největší boom někdy mezi lety 59 a 67. Pak se na chvilku odmlčeli, pak se vrátili, ale to už nebyla žádná hitparáda a v podstatě po dvou letech se tahleto dívčí uskupení opět rozpustilo. The Ronettes jsme si připomněli v našem Six O'Clock roku tímhletím velkým šedesátkovým hitem, stejně tak tam patřili Cream s písní I Feel Free, a stejně tak tam bude patřit i Tommy James s touhletou skladbou Money Money.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak jestli něco lze označit za totální bombu v tomto týdnu, tak to bylo to neočekávané oznámení nejenže nové muziky, ale taky nové desky kapely Rolling Stones. Deska ta zatím je tak jakože chystaná, ale vyjde zanedlouho a s touhletou oznamující zprávou přišly taky dvě nové písně, dva nové singly, které si můžete pustit třeba na webu Rádia B. Tohle to samozřejmě co dohrálo, tak byla klasika letitá a skvělá. Everybody Seen My Baby, ale kdo by chtěl Rolling Stones vzor 2026, no tak na www.radiob.cz to najde velmi snadno, protože první, co na vás vykoukne, je takový obličej poskládaný z obličejů a to je právě z toho obalu té nové desky kapely Rolling Stones, kterou si tady nabídnu, to si můžeme rovnou slíbit. Představíme hned, jak bude na světě a jak se dostaneme hned k těm všem 14 písním, mezi kterými jsou i ty, na kterých se ještě podílel Charlie Watts, i ty, na kterých se podíleli hvězdní hosté, mezi kterými nechyběl ani Paul McCartney.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
4: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
5: Hezký den mám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Šerm patří k nejrychlejším a často i nejméně čitelným sportům pro diváky. To by se ale brzy mohlo změnit. Japonští inženýři představili technologii, která v reálném čase vizualizuje pohyb hrotu čepele a umožňuje sledovat každý detail souboje tak, jak to zatím nebylo možné. Systém kombinuje umělou inteligenci, vysokorychlostní kamery a rozšířenou realitu. Pomocí pokročilého počítačového vidění dokáže sledovat pohyb špičky zbraně ve 3D prostoru a okamžitě ho převádět do vizuální podoby. Diváci tak během přenosu vidí zářící trajektorie čepele, oblouky jednotlivých útoků i přesné momenty zásahů.
4: Beatoskop.
5: Na Slavkovském zámku ožívá historie způsobem, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Můžeme tam debatovat s Napoleonem, sledovat bitvu tří císařů na modelu s mlhou nebo vidět poklady z Paříže, včetně Napoleonovy pušky. V prostorách bývalých panských koní tamního zámku totiž vznikla expozice, která je v České republice a možná i v celé Evropě ojedinělá. Je to ambiciozní pokus oživit postavu Napoleona Bonaparta pomocí umělé inteligence a vtáhnout návštěvníky přímo do víru událostí roku 1805.
4: Beatoskop.
5: Češi zaostávají ve využívání umělé inteligence při práci. AI využívá 28% lidí v České republice, zatímco v nejvyspělejších zemích je to kolem 60%. Vyplývá to z nejnovějšího Microsoft AI Diffusion reportu. Beatoskop je v závěru, po něm přichází další roková pecka na Rádiu Beat.
4: Rádio Beat.

Don't Stand So Close To Me, tohle byly Police na rádiu B. 6:45, za malou chvilku bude 6:45, nějaká minuta nám k tomu ještě zbývá. To znamená, že nám zbývá odehrát Beatles a Motorhead a taky si říct, jak bude vypadat ten dnešní večer tady na Beatu. První, na co vás určitě musím pozvat a chci pozvat, je večer u Repráku s Honzou Hamerníkem. Opět poklábosíme, jak je dobrým zvykem, o to jsme až do 11, o tom, co týden dal a tak dál. Nějaké téma Honza vymyslí a pak záleží na vás, jestli spolu s ním to téma udržíte, což se nám snad úplně pokaždé povedlo mezi 8 a 11. A ještě tam bude prostor na to udělat si radost nějakou tou muzikou, tak to je první zlákadel na dnešní večer. Potom vám slíbím Bluescast, protože je opět první čtvrtek měsíce a to znamená, že na Beatu bude Marek Hlavica a jeho hosté a taky bluesová muzika a pak přijde půlnoční album, to, které jste si zvolili v minulém týdnu a to velmi jednoznačně bude pro dnešek muzika česká. Soukromá elegie Luboše Pospíšila, za touhle deskou se ohlédneme a tuhle tu desku si pustíme celou od začátku až do konce.

Lekce maďarštiny na závěr čtvrtečního odpoledne tady na Beatu je úspěšně za námi. Omega dohrála a s ní dohrávám já, Víťáci. Program na dnešek je, myslím, že velmi bohatý. Koneckonců před malou chvilkou jsme si ho tak jakože shrnuli společně a tak vás tady nechávám s čistým svědomím v dobrých rukách. Přeju pěkný prodloužený víkend s tím, že se uslyšíme na jeho konci v samotném závěru v neděli večer po 8 hodině s pořadem Hard and Heavy. A já se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Yeah.

vlastně český alternativní hudby vlastně s blues nemá vůbec nic společného. Tak natočili album Město a písnička Zrcadlo.

svetlo lampy za oknem. Stínuje celý můj svět. Čtyři zdi, dvě dva a půl a dvě tři metry.

0: žádný spěch.
1: Vychodíš spát,
0: až z chlastu odpadnu.

0: jsem nevolal.
1: A jak se má tvůj syn?
0: Nevím. Rok, dva jsem nevolal.
1: A jak se máš ty?
0: Myslím si, že jedu do pekla.
1: A co s tím hodláš dělat?
0: Nic. Už jedu do pekla.

0: nic. Už jedu do pekla.
1: Bluescast na rádiu Beat.
2: Tak jsme slyšeli, jak se dá blues pojmout neortodoxně, což je mimochodem asi jedna cesta, jak přibližovat tenhle ten tradiční, můžeme o tom takhle mluvit, tradiční styl i mladým muzikantům. Já bych se chtěl zeptat, jestli ty jako znalec toho prostředí bluesového jako vnímáš nějaký posun ve smyslu, že i mladí muzikanti třeba po svým uchopujou blues tak, aby to pro ně bylo srozumitelný a přitažlivý a nebylo to jenom takový to tradiční retro, který samozřejmě, jako to jsou ty roots, že jo, z kterých to vyrůstá, ale nicméně možná, když je někomu 17, tak ho ty roots zase až tak jako nevzrušujou. Jak to vlastně vypadá s mladýma muzikantama bluesovejma?
3: Myslíš u nás?
2: Myslím,
3: celosvětově.
2: Jako, obojí,
3: já
2: řekněme.
3: Samozřejmě tak, jako o těch úplně mladých muzikantech jako ve světě to zase člověk tolik přehled nemá, protože většinou je zaznamenáš, až když už jako trošku něco znamenají. Třeba vydají desku u nějakého labelu, který to dokáže dostat mezi lidi a tak. A to není samozřejmě v tom světě jednoduchý úplně stejně jako u nás, jo. A nebo od toho existují různý soutěže třeba a tak. A já bych řekl, že vlastně ale u nás i v tom světě platí to, že i mezi těma mladýma muzikantama jsou takový, který třeba od rodičů nebo dneska už

0: pra rodičů poslouchali nějaký starý desky bluesový nebo bluesrockový a prostě se jim to už v tom dětství nebo v pubertě se jim to tak zalíbilo, že začali tuhletu muziku hrát, tak teď máme příklady i od nás, já nevím, myslím, že úplně typický příklad je Lukáš Martinek, že jo, syn kytaristy Žlutýho psa Honzy Martinka, který tuhletu muziku patrně jako od tatínka nasával od dětství a pak začal hrát na kytaru, začal hrát na ní úplně fantasticky. No a vlastně hrál jako blues nebo takovou jako hodně blues okořeněnou muziku. A takže to je jako jedna lajna tady toho. Pak je druhá a to jsou takový ty lidi, kteří se snaží třeba nechat ovlivňovat nějakou muzikou světovou, která je v jádru bluesová, i když není ortodoxní a možná ty lidi ani nevědí často, že to má s nějakým blues něco společného, ale prostě baví je John Mayer a tak dělají takový písničky trochu podobný, pak třeba v tom dosáhnou nějaký osobitosti, anebo nedosáhnou, to už záleží na okolnostech, na talentu a tak. A pak jsou, myslím, že je taková jako třetí sorta, která se k tomu blues dostane vlastně nějakou voklikou úplně jako víceméně náhodou, jo? Že prostě píšou písničky svoje a vůbec neřeší žádný žánr. A pak přijde někdo přechytralej jako bezer a řekne jim, hele, to je super blues, jako. Jo.
1: Tohle jste si počuli od Johna Lee Hookera.
0: A oni to slyšejí poprvé v životě, vlastně to jako vůbec neznají, což jasně. Není žádný, jako, to není žádný negativum, to je vlastně naopak.
1: Prostě vlastně to autentický, že
0: jo? Jo, přesně tak a dospěli jako i nudy tam též, jako, což je hezký.
1: Prosím tě, a takový ty přesahy, já si vzpomínám, jak v jednom ročníku už ti neřeknu, který to byl, ty to možná budeš vědět, jsme tam měli dvě americké hvězdy, které mixovaly hip-hop s blues. Dopadlo to v té době neválně, protože publikum to nepřijalo. A pamatuju si, jak ten disc jockey, který to míchal s tím kytaristou, rozlomil vstekem tu gramofonovou desku na pódiu a odešel. Nevěděl jsem, jestli je to součást nějakého show, anebo jestli opravdu byl tak naštvaný, ale spíš bych řekl to druhý. Tyhle ty přesahy do jiných stylů, nevím, třeba do metalu, existuje něco takové, do country, asi to známe,
0: to
1: že
0: určitě.
1: Jo?
0: Určitě.
1: Je to něco, co by taky jako mohlo zajímat posluchače, najmě rockovýho rádia, jako je Radio Beat?
0: Hele, přesah do metalu, jako vysloveně do metalu nevím, ale třeba do hard rocku, který s metalem souvisí a tak, no tak jako první desky Black Sabbath jsou jako v podstatě bluesový, asi se nemusíme bavit o prvním albu Led Zeppelin, jako Jethro Tull. Náš společný slovenský kamarád Jan Litecký Šveda mě jednou uzemnil, když jsem se ho ptal na jeho nejoblíbenější jako současnou bluesovou kapelu a on mi řekl AC/DC a pro posluchače podotýkám, že Jan Litecký Šveda je člověk, který hraje takový to nejranější, nejuzenější blues z Delty Mississippi, prostě jak ty převzatý písničky, tak svoje vlastní v tomhletom duchu, naprosto ortodoxní akustická slide kytara prostě a řekl mi tohleto, já jsem z toho byl úplně v šoku, ale mimochodem, on říkal, že to tam prostě cítí.
1: Jo, mimochodem, já jsem se s ním na stejné téma bavil a padla jména jako Prince a Michael Jackson, takže
0: no, jo?
1: Jako ano, je to tam někde,
0: je to tak,
1: tam.
0: Prostě, a jenom ještě bych dořekl s tím hip-hopem, jo, no. Protože ten Christomas King tehda, takhle se jmenoval, který způsobil ten v uvozovkách skandál na Blues Alive, tak já osobně jsem přesvědčený, že kdyby tam zahrál dneska, tak to ty lidi už úplně v pohodě přijmou, jo. Už to nebude tak, že půlka bude nadšená a půlka odejde na pivo a pak to bude ještě rok řešit, co jsme si to dovolili za drzost. Protože vkus toho posluchače se, myslím, dost posunul a stejně jako v první půlce 90. let neexistovalo, že by elektronická kapela měla v sestavě kytaru a že by kytarová bigbeatová kapela přijala nějaký podíl elektroniky do svého zvuku. A to se v půlce 90. let úplně zlomilo a začaly vznikat prostě ty propojené věci, které jsou super, vlastně spousta z nich. Tak myslím, že i v tom blues, který notabene jako hudebně i sociálně s tím hiphopem souvisí úplně nejblíž, to souvisí blíž než s tím hard rockem, to starý blues, protože hiphop je prostě pouliční hudba, stejně jako bylo blues. Často tam je ten princip zvolání a odpovědi, prostě, který vymysleli bluesmeni, nebo respektive černoši už někde na plantážích, ale prostě řekněme bluesmeni. Je tam spousta těch věcí. A takže je to propojený a taky se to vlastně dost snadno, se dá říct, jako kloubí dohromady, jako udělat nějaký rytmický základ a do něj hrát na plechovou kytaru nějaký riffy bluesový slidem. Vlastně není zas až takovej a není to zas tak složitý a zní to skvěle. Navíc to zní prostě skvěle.
2: Zaplať pánbu.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Posloucháte Bluescast, tentokrát s Ondřejem Bezrem, který je dramaturgem festivalu Blues Alive a znalcem oboru blues an sich, jak říkáme my latiníci. Teď jsme slyšeli ukázku někoho, kdo jednak dokáže mixovat, to se tě zeptám, co on to vlastně mixuje, ale v druhý lajně se tě hnedka zeptám, proč jsme ji vybrali.
2: No, to byla zpěvačka Adama Janlo, myslím, že se to takhle čte. Ona je Norka, ale je naprosto černé pleti, takže je to taková afronorka, protože má rodiče, nevím, jestli oba...
1: Ale... Afronorka, to zní jako nějaká nemoc. No, no. Měla nebo, vážnou afronorku.
2: A nebo jako tulamorka.
1: A ale, nebo tak.
2: No, takže zkrátka má africké kořeny, ale žije v Norsku a i to jméno je prostě podle mě asi nějaký norský. A mixuje vlastně takový klasický blues s vysloveně současným R&B, se současnou podobou soulu a tak. A je to moc pěkný, ona fantasticky zpívá. A já jsem ji teďka viděl v Katovicích před asi 3 nedělemi na soutěži, která se jmenuje European Blues Challenge, což je každoroční soutěž, každý rok je to v jiném městě v Evropě, kam jednotlivé státy, které jsou sdružené v Evropské bluesové unii, nominují jednu kapelu a vždycky v tom městě, kde se odehrává to finále, tak jsou 2 večery semifinálový, z toho Porota vybere prostě postupující a poslední večer je finále. A tady ta Adama Janlo to naprosto přesvědčivě vyhrála. Já jsem se už jak vylezla poprvé v tom semifinále na pódium, tak jsem se do ní v podstatě zamiloval, se dá říct.
1: A už si to řekl, nebo ještě?
2: Neřekl jsem jí to, ale musím říct, že jsem asi po třetí v životě překročil svoje předsevzetí, že selfiečka jsou trapný. A když jsem jí v hotelu potkal v lobby u panáka, tak jsem za ní šel a musím říct, že jsem si s ní to selfiečko udělal a dal jsem si ho na Facebook.
1: A řekl si, ať přijede do Šumperka?
2: A to jí řekl Štěpán Suchochle, který ten booking jaksi má na starosti na Blues Alive. A v tuto chvíli je to ve fázi vyjednávání. Já pevně doufám, že tato moje nová dívka, že neodolá a že v Šumperku v listopadu utužíme náš pěkný romantický vztah.
1: Jestli Ondřej, jestli Štěpán slíbil, že tě potká v Šumperku, tak já myslím, že už má zbaleno v podstatě.
2: Já v to pevně doufám.
1: Prosím tě, ještě jsem se chtěl zeptat k té soutěži. Česká republika tam také vysílá své zástupce a s jakým úspěchem a koho třeba?
2: Letos tam byl Marcel Flemmer, což je brilantní kytarista bluesovej, který se po asi 4 nebo 5 leté pauze, kdy vůbec nehrál a zabýval se nějakýma jinýma věcma, nevím pořádně ani čím, tak se vrátil na scénu a vrátil se jako one man band, to znamená, že je to člověk, který hraje bez kapely, nohama ovládá bicí a má kytaru takovou tu hybridní, kde má baskytarový struny i kytarový, takže si palcem hraje jako basovej part a k tomu teda kytaru normální a zpívá samozřejmě. No, jako nestál na stupních vítězů, ale rozhodně reprezentoval, měl velký ohlas, ale myslím si, že tam prostě se hrálo roli hold to, že je prostě solista, jo, a když před tebou prostě hrajou 3 nabušený bluesrockový kapely a po tobě další 3 a ty mezi tím seš jako sám s takovým poměrně sofistikovaným jako projevem, byť bluesově samozřejmě hodně jako našlápnutým to všechno, jako jo, ale no, ty šance jsou prostě z principu jako slabší. No.
1: Jo. No, tím se dostáváme k dalšímu tématu, na který jsem se tě chtěl zeptat, jak jsme na tom teda aktuálně s bluesovou muzikou my tady v Čechách, na co třeba posluchače rádia být můžou jít naživo, aby se přesvědčili, že to je muzika, která stojí zejména za ten živej poslech, že jo?
2: No tak máme tady ještě pár veteránů, jako moc jich není, těch aktivních, ale pořád hraje Honza Spálený s ASPM například. A je to jako fakt skvělý do teďka prostě. Je Ondřej Konrád, foukačkář a zpěvák, který oživil svoji kapelu Gambo po několika letech a hraje i s jinýma združeníma. Tak to jsou ty vysloveně veteráni, nevím, jestli tebe mám taky považovat za veterána, ale vlastně už taky můžu, no tak ty taky.
1: Bohužel.
2: Ty taky hraješ a je to pěkný. A pak je taková ta jako nová generace, kterou my se snažíme nějak trošičku mapovat pod hlavičkou Blues Alive vždycky na jaře na soutěži Blues Aperitif.
1: Který, tu máme za sebou čerstvě,
2: to,
1: že jo?
2: Čerstvě, ano, který proběh minulej, nebo už předminulej víkend v Šumperku. Tam se objevila vlastně nová kapela česko-americká King Bees, která je moc, moc fajn. Tam hraje Franta Javůrek, kterýho si teda ty, kteří sledujou bluesovou scénu českou, tak možná pamatujou z kapely King Size Boogeyman. Tak kytarista, tak ten má vlastně tady tu novou kapelu. A jinak v těch minulých letech se objevilo několik opravdu jako zajímavých kapel a byly to právě ty, jak jsem před chvílí o tom mluvil, že to nejsou takový ty ortodoxní bluesmeni a vlastně jako množství blues ve svém projevu fakt neřešej, jo, jako prostě píšou nějaký písničky a je to jako v nich nějak, protože to mají naposlouchaný, ale vlastně nenutěj se, že tohle už nesmíme zahrát, protože to už by nás jako bluesový publikum nepřijalo. Oni na to kašlou a to je skvělý. Takže to jsou takový kapely jako Peanuts, Foxy Mama, já vlastně nevím, jestli ty kapely ještě existují, protože třeba tím Blues Aperitivem vítězně prošly před už třeba 4-5 lety, ale rozhodně existují vítězové, nevím, Třilky staří a vydali právě nedávno nový album a to jsou Stevens z Karlových Varů a to je, řekl bych, taková jako vůdčí kapela týhletý scény, řekněme, současný, mladý, bluesový, ale se značnýma přesahama k rocku, nevím, k funku, dokonce ke country, teďka jejich frontman a brilantní kytarista Štěpán Kordík zrovna nedávno, to je asi 2 dny, sdílel na Facebooku, že už chystají novou desku, a že to bude víc country, jako. Objevil country,
1: no
2: prostě.
1: Jo, teďka se to hodně objevuje, country. No.
2: Takže, ale pořád tam on prostě hraje vysloveně bluesově na tu kytaru, mají tam vokalistky, mají dechovou sekci, která ku podivu na rozdíl od mnoha pokusů o dechové sekce na scéně český hudební, tak fakt jako zařezává. Jo, je to výborný.
1: No tak já myslím, že teď je jako nejvyšší čas
2: přesně tak
1: si to poslechnout.
2: Jo.

0: my se pomalu chýlíme ke konci Bluescastu s Ondřejem Bezrem, který je znalcem tohoto žánru a, jak už bylo několikrát řečeno, i dramaturgem, už 27 let dramaturgem festivalu Blues Alive. A nemůžeme vynechat poznámku o tom, co nás vlastně v nejbližší době čeká. Tím mám na mysli 31. ročník Blues Alive letos v listopadu. Ty jsi zase postavil ten program asi s nějakou základní myšlenkou, tak možná bychom se o ní mohli zmínit a pak bych tě poprosil o nějaký dramaturgův tip, co stojí za to teda rozhodně nepominout na tom festivalu.
1: No, my máme letos 30. ročník, takže...
0: 31. 30. byl minulý... Ne, 30. Máš pravdu. 30. To jsem se splet s něčím jiným. 31. ročník něčeho jiného. Výročí je mnoho.
1: Nevadí, ale je to 30, protože k tomu připravujeme nějaký další jako věci, takový trochu mimo jako tu základní linii, takže třeba bude v Šumperku na pěší zóně veliká výstava na panelech, celá historie festivalu a podobné věci zkrátka. No, ale samozřejmě pro posluchače je zajímavá asi ta hudba samotná. Já jsem tam se rozhodl pro jednu velmi výraznou dramaturgickou linii takzvaně a to je česká scéna, protože na mě je spousta českých muzikantů už léta naštvaných, vždycky někde potkám a říkají, hele, já jsem tam hrál před 15 lety, jako není už jako čas a tak. A já jim vždycky říkám, že my se snažíme dovážet hlavně ty věci zvenku a nebo představovat někoho jako úplně novýho. Ale je pravda, že a já sám jsem tím trpěl, že tam není moc prostor na takový ty, řekl bych, zavedený nebo středně zavedený, anebo i vysloveně hodně zavedený, jako, ale prostě ty český muzikanty, který to dělají mnohdy jako desítky let a vlastně se starají o to, aby nějak ta česká scéna existovala. No, takže vlastně dá se říct, polovina programu bude česká. Bude tam například Ivan Hlas, bude tam Charlie Slavík, foukačkář výborný, bude tam Jirka Maršíček, jeden z nejlepších bluesových kytaristů u nás. Bude tam ten Marcel Flemer s tím One Man Bandem, o kterém jsem mluvil v souvislosti s tímto European Blues Challenge. Budeš tam ty ostatně taky se svými Seladony. Na 80. narozeniny na festivalu oslaví Michal Prokop. Takže to je ta česká scéna a vím od spousty návštěvníků, kteří mě tam léta zastavují samozřejmě různě na chodbách festivalu a baví se se mnou o tom programu, tak často mi říkají, že tam je málo českých kapel a že to mají rádi, takže vím, že to ocení.
0: Že to bude dobrý.
1: A i předprodej celkem... V rádiu se nesmí klepat, takže to nemůžu zaťukat tady na ten stůl dřevěný, ale kdyby to šlo, tak bych zaťukal, že předprodej se celkem vyvíjí dobře.
0: Já jenom do toho vstoupím drobnou poznámkou pro ty, kteří ještě v Šumperku nikdy nebyli, že je specifikem tohoto festivalu, že právě mohou potkat činovníky i hvězdy toho festivalu běžně na chodbách, mohou je tahat za tričko a říkat jim, proč tam nehraje ten či onen, dělat si s nima selfiečka s pivem a víc zasvěcený debaty o zapojení kytary a takovejhle věcí, ano. Což je věc, která na těch jiných nežánrových festivalech obvykle možná není, že tam je nějaká clona mezi tím zázemím a publikem, ale tady to krásně splývá, tak jenom...
1: Myslím, že v tomhle ohledu tam je vlastně nejcennější a divácky jako nejvděčnější i to, že po skončení hlavního programu se na jedné z těch scén jamuje a že na ty jamy skutečně chodí i ty největší hvězdy toho hlavního programu. To se povedlo nějak zavést už před lety a fakt to do dneška funguje.
0: Ale hezký je, že tam chodí i ty lokální muzikanti, ano. Který nelze pokládat za hvězdy.
1: Jo, jo, jo.
0: Ani podle toho výkonu někdy, ano, ale prostě ta atmosféra je důležitější než ten okamžitý dojem třeba.
1: To je pravda.
0: No nic, tak vraťme se zpátky k tomu ročníku, který nás čeká. Tak no, co by se vypích?
1: Z toho, co už máme zveřejněno, protože my ještě nemáme kompletní program zveřejněný, tak bych určitě upozornil na tři jména. Jednak Daniel Nicole Band, to je vynikající baskytaristka, zpěvačka, autorka písní. Vím, že na tu se hodně lidí těší, to už mi jako mnohokrát říkali od té doby, co jsme její jméno zveřejnili. Pak je tam Geneva Magnus, to je skvělá taky zpěvačka, autorka, která se na té scéně už pohybuje desítky let a ta nám jako, tu jsme měli na tom seznamu Bezřím, o kterém jsi mluvil na začátku, tak tu jsme tam měli dlouhá léta, ono, mnohdy tam ty jména jsou dlouho, protože se o ně snažíme, ale zkrátka ty časový možnosti těch interpretů nejsou jako takový, aby jsme si luskli.
0: My si nemůžeme přesně tak, přijeli,
1: přesně
0: ano.
1: Tak, no. A moje dlouholetý přání bylo dostat do Šumperka Luthera Dickinsona, což je kytarista, můj oblíbený a takový tvůrce. Ono to nejde ani o to, že by byl nějaký jako takový ten, není to takový ten rychlej čarostřelec kytarovej, ale je to velmi jako silná, charismatická osobnost a on má společný projekt s druhým kytaristou, který se jmenuje JD Simou. A v téhleté dvojici přijedou taky jako jedni z headlinerů letošního ročníku.
0: A my teďka nabídneme ukázku a to bude kdo?
1: To jsou právě ti jsou dva, o nich jsem mluvil, J.D. Simou a Luther Dickinson.
0: Pokud vám ta jména, vážení posluchači, nic neříkají, můžete se vygooglit, ale pokud nemáte dost jaksi vůle nebo možností, tak my vám teďka nabídneme na závěr jejich muziku. Dneska byl naším hostem Ondřej Bezr, dramaturg festivalu Blues Alive a odborník na blues. Děkujeme za to, že jste s námi strávili nějaký čas a budeme se s Bluescastem těšit za měsíc. Zase nashledanou.

to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Bí.

pro který není plat. A nikdo nechtěl jenom znouze žít. Převozník odmítl dál mořem veslovat.

na plným pohřebišti minut. Byl absint a potom odhodlán se k činu. A ze všech koutů hodiny jarem za

0: pokud možno hned.
1: Půlnoční album na rádiu Bík.

tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytmus.

0: Petr Koral.
1: Pěkný večer na startu prvních květnových uší vám přeje od mikrofonu Petr Koral. No a hostem dnešního pořadu je kytarista Jaroslav Bartoň, momentálně spojený opět se skupinou Krejson a k tomu se dostaneme. Každopádně ahoj Jardo.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Tak teď asi nebudeme otávat a půjdeme na první hudbu. Dneska to bude hodně docela vykopávek, což tě asi nevadí, veď?
2: No, jsem zvědavý, no.
1: Tak pojďme vyzkoušet tu první hned.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, za námi první věc. Uši, jejíž hostem je kytarista Jarda Bartoň a má slovo.
2: No, já jsem si skoro jistý, že to jsou Yes.
1: Samozřejmě.
2: Já říkám roku, Yes. Nevím, jste do roku, ale jsou to Yes.
1: No a co ty na to? To je, že to poznáš, je fajn, ale nejdůležitější je okomentovat, jestli líbí nebo nelíbí a proč.
2: No, líbí se mi to hrozně moc a poprvé mě to zaujalo, to jsem mohl mít tak 17-18 roku, když jsem si šel živý koncert, Yes, no a to prostě úžasné, všichni zpívali, hráli přitom. Takže vzpomínám se na tu dobu.
1: Budeme dneska hrát samozřejmě i nějaké česky zpívané věci. A hned ta první je také docela vykopávka a myslím si, že ji budeš znát, možná i dobře znát, ale jsem zvědav, jak si ji dlouho neslyšel. Pojďme.

0: hráče Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále se nacházíme v uších, mým hostem je kytarista Jaroslav Bartoň ze skupiny Crayson a s bohatou minulostí, což záměrně zdůrazňuji, protože ono vlastně to byl můj záměr, i tohle souvisí s jeho hudební minulostí, ale to už vám asi řekne víc on sám. Tak povídej, co to bylo no. A hlavně jak to na tebe působí.
2: Tak to je opravdu vykopávka. Poznal jsem to hned, je to z LPčka Salček Mlečných karamel, ano. Když jsme hráli s Pavlem Novakem jako kapela Proto. No, to je to hodně dávno už hodně. A bylo to ale v té době, kdy jsme poslouchali i art rock. Se mi zdá, že zrovna to bylo v té době, i když ta písnička tomu nenapovídá, jo, ale tak nějak vzpomínám to období, kdy... No prostě, když jsme měli jsme i svoji kapelu jakože solo od Pavla Nováka, měli jsme i vlastní písničky a tak jsem se spletl, jsem si říkal, že kde bys to vzal tu nahrávku, protože ty nějaké nahrávky existují.
1: No vidíš, to mě jako sběratel archiváře zajímá, o tom si ještě povídáme. Dobře, tak zase někam, jak já říkám, za humna.

0: Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Připomínám, že mým dnešním hostem je kytarista Jarda Bartoň a soudě podle výrazu obličeje během této skladby se mu to velmi líbilo, nebo se mýlím? Vysvětli.
2: Ne, to je parádní muzika. Na tuto kapelu Alcatraz.
1: Ano.
2: God Blessed Video, s tom je
1: jo, možná ta přesně písnička. Tak, ano.
2: Jsme narazili s Jindrou Kvitou, když jsme točili v Praze plní energie. Tak jsme byli jednoho kamaráda, jsme u něj spali a vytáhl tu desku ven a od té doby jsme s Jindrou úplně šilili z té desky, to byla parádně. Vím, že tady hrál už Steve Vai, ale před Steve Vaiem Alcatraz hrál ten Švéd, Malmsteen.
1: Malmsteen,
2: tak a zpívá to Graham Bonnet, to teda je můj oblíbený zpěvák. A akorát jsem byl zděšený, že jsem ho poprvé uviděl s tou kapelou. Podle hlasu vypadal na nějakou hruzostrašnou postavu rockera, takové vyloženě podle hlasu jsem soudil. No a když jsem ho viděl, tak diskotékový účes i oblečení, v brýlích zpíval ty koncerty, no. Ale hlas úžasný úplně. Samozřejmě pak jsem ho znal ještě z kapely Rainbow.
1: Samozřejmě. K těm Rainbow se možná dneska nějak nepřímo dostaneme, ale já to nebudu pochopitelně prozrazovat. Teď jdeme někam trošku jinam a možná budeš překvapen. Tak jdeme.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Jsme v uších, mým hostem nadále zůstává kytarista Jarda Bartoň a já jsem velmi zvědav, co mi řekne teď k téhle skladbě, co to zněla.
2: Samozřejmě jsem poznal písničku, ale toto aranžmá, normálně si to nedokážu vzpomenout uvědomit vůbec.
1: No, co si myslíš, že by to mohlo být?
2: Já fakt nemám tušení, no, jako standa hranicky je to samozřejmě.
1: Standa tam samozřejmě je, ano.
2: Je, ale kdo to mohl způsobit, tady tuto verzi. Znám ji teda, určitě jsem ji někdy slyšel, ale nevzpomenu si, přiznám se.
1: No hele, to byl Citron před tvým a Vaškovým nástupem.
2: Aha, no jasně, jo, jo.
1: To byla původní verze Zahradní slavnosti.
2: Aha, jo, máš pravdu. Já teď si vzpomínám, jak Radim po mě chtěl tu úpravu, takže proto jsem si na to až později vzpomněl, on mi to pustil a já říkám, no já nevím, no tak měl jsem takový riff, takový trošičku Scorpions, on říkal, jo, jo, to je ono, no a z toho jsem to pak s ním dotvořil do té novější verze. Tak omlouvám se všem pamětníkům, že jsem to netrefil, no.
1: No hlavně ona, tahle verze, není moc známá, ona tenkrát se natočila v rozhlase, ale v podstatě nikdy nevyšla, že takže proto. No dobře, jak vzpomínáš na ty nejstarší časy Citronu? Asi pořád nějaká nostalgie a příjemné vzpomínky?
2: Jo, hrozná živelnost v té době, fakt, jakože my jsme to, strašně jsme to žrali, hrozně žili jsme jenom kapelou. Pokud mám vzpomínky na ty původní členy, takže no, opravdu my jsme blázni, no. Správně, no to možná se to potom odrazilo i v té tvorbě, že se to zalíbilo lidem a že to prostě vycítili to z toho, no, co jsme zač.
1: Však jste tenkrát byli plní energie.
2: Jo, přesně.
1: Tak dobře, tak zase někam na zahraniční scénu na chvíli.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Rock má spoustu podob, tohle byla jedna z nich. A od toho, aby okomentoval, ohodnotil, jak se mu to pozdává, zda ano nebo ne, tady nadále zůstává kytarista Craysonu Jaroslav Bartoň. Máš slovo.
2: No, Petře, já podle zvuku a zpěvu bych to typoval na kapelu Saga, kanadskou.
1: A jak jí vám? Ano.
2: Tady tu písničku neznám. Přiznám se, že ji tuto neznám. Já jsem znal první 4 desky od Sagy. Bylo to v době, kdy jsme s Pavlem Novákem a s Protem hráli v Hamburku. V baru samozřejmě, když jsme si vydělat penízky na aparaturu a na kytary. A byli jsme na Sagu. V jednom takovém velikém divadle v Hamburku. A od té doby mě to hrozně chytlo. A pak, jak jsem se už zmínil, že jsme měli takovou svoji buňku v Proto, tak jsme hráli podobnou muziku. Uh-huh. No, úžasný koncert.
1: Jak se ta tehdejší kapela jmenovala?
2: Kterou myslíš?
1: Ta tvoje.
2: Ne, to bylo Proto, u Pavla Nováka.
1: Já vím, ale jak
2: my jsme neměli ještě název. My jsme měli plán, protože jsme se zrovna rozcházeli nějak... Už jsme asi ponorka a neměli jsme žádný název, ale dělali jsme tady takovou tu muziku. Se nám všem líbilo, tam nám to učarovalo, to bylo šílené úplně.
1: Tak teď si dáme takový neoficiální pradávný živák, který opět nikdy nevyšel. Je to vlastně opravdu pirát regulární z hlubokých 80. let a bude to jedna převzetina, ale víc ti nebudu prezazovat.

0: kdo by mohl nahradit Standu. No, tak jsme byli na koncertu v Jimičíně, to zpíval Láďa s Vitacitem a mám pocit, že se to tam odsaď pamatuju, tady tuto písničku konkrétně. Ale nejsem si jistý, podle těch riffů některých.
1: No, možná tě překvapí, co to bylo, protože to byla, jak už jsem naznačoval před tou skladbou, Převzatá věc. Aha. To byla totiž česky zpívaná verze jedné písničky od Rainbow.
0: No, a která to byla?
1: Dead Alley Driver. Tak se, no, se
0: jmenovali. Podle toho jsem to poznal. Aha, tak proto se mi to tak nějak hlavě převrátilo.
1: Taková zajímavost, protože ti Vitaciti tenkrát ještě hráli i nějaké Převzaté věci, aha, protože hráli i Tancovačky, že jo, a to byla nutnost. Mhm. Ale každopádně, já to pouštěl pochopitelně jako záměr, abychom se dostali k tomu, co je teď tak aktuální, což je Grayson, opět i s tebou se stojí. Jak se to přihodilo? Povídej.
0: No, přihodilo se to tak, že s Láďou jsme nemluvili, neviděli jsme se od roku 2015 přibližně. No a v loňském roce, když jsme hráli s Citronem, s Vaškem jako hosté, tak nějak Láďa tak říkal, kurde, neskusíme někdy něco ještě udělat, jako, že by s Grayson, samozřejmě, protože on říkal, že dvě kapely asi dlouho utahat nebude. No, tak jsem říkal, že to zkusíme, tak jsem byl na zkoušce první, že zahraju jako host 4 písničky. No, odehráli jsme to, Láďa říkal, nedá se nic dělat, musíš to hrát celé. No, takže tak to vzniklo, no a v loni na podzim k mému překvapení teda kluci se mě zeptali nebo požádali, jestli bych s něma pokračoval dál.
1: Jak to tedy bude letos vypadat s Graysonem? Co je v plánu?
0: Letos, loni to byl Anděl na útěku, teda převážná část písniček bylo z Anděla na útěku. Letos to bude taky stavěné na Andělovi, akorát, že budem hrát 4 věci z desky Zákon džungle, která vyšla v reedici letos.
1: My si to už teď mohu prozradit, něco ze Zákona džungle také pustíme, ale to až jako bonus na konci. Takže to má ještě chvilku. Teď se vypravíme někam zase za jednou absolutně klasickou rockovou nebo spíš metalovou kapelou. Doufám, že ti to bude vyhovovat. Přesvědčíme se za chvíličku.
0: Jo, těším se.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši, za mikrofonem sedí Jaroslav Bartoň, kytarista, momentálně opět člen skupiny Grayson. A já jsem mu sliboval nějaký klasický heavy metal, ten je za námi, co ty na něj?
2: No, poznal jsem okamžitě Roba Halforda a Judas, akorát si nespomínám název písně.
1: Ono se to tam zpívalo v refrénu Metal Gods, metalový bozy, rok 80.
2: Jasně.
1: Z British Steel.
2: Ano. No a British Steel to byla deska a vlastně turné, které jsme viděli v té době s kapelou Proto, když jsme byli na Ságu, tak v tom samém období hrali jsme 2 měsíce, jsme byli na Judas, hráli právě British Steel a před kapelou dělali Accept.
1: Ano, toho já vím.
2: To víš asi.
1: Toho já vím, proto jsem to i pustil. Jestli si to vybavíš, vybavil, super. Takže to byl asi jak takový, jak se říká, iniciační zážitek vidět tyhle dvě kapely tenkrát. Co?
2: No, to je jako samozřejmě. To bylo možná ten zlom, kdy jsme si řekli, že už teda asi bychom měli změnit působení v jiné kapele, no. Že fakt to byla úplně jiná muzika, teda Pavel Novák nám dával spoustu prostoru, jo. Dokonce jsme ho přinustili zpívat nějaké kávry, což se začátku moc nechtěl, protože vybírali jsme si písně, kde zpívají hodně vysoko, třeba Dio, že. To byl právě Bonnet. No, takže, ale bylo to takový signál, že se něco bude dít asi.
1: Teď se přesuneme k něčemu, co asi znát nebudeš, i když nechci tě podceňovat. Nicméně to je jedno, mě bude zajímat, jak se ti to bude pozdávat.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: V rámci dnešních uší, jejíž hostem je kytarista Jarda Barton, jsme se opět vrátili na domácí rockovou scénu a já jsem velmi zvědav, jak na něj zapůsobilo, jestli kladně nebo negativně, to, co doznělo teď.
2: Tak. Já slyším kapelu, která hraje dobře, pěkně zaranžované, dobře zaspívané. Fanoušci této kapely mě asi ukamenujou, když nebudu vědět název asi. Ale líbilo se mi to.
1: Co tě na tom bavilo?
2: Říkám, dobré aranžma, dobrý zvuk, zpěv slušný. No, tak to je ten základ, který mě uklidní vždycky.
1: Tak určitě to samozřejmě zajímá, co to bylo.
2: Ano.
1: Tak ona, ta nahrávka, je už z poloviny 90. let, čili vlastně 30 let stará. A tenkrát to vyšlo, ten projekt, byl to projekt, nebyla to v podstatě regulární kapela, tak trošku jako, že to se minulo prostě s reklamou a propagací, bohužel. Takže pak to vyšlo znovu až po letech. A mezi tím ten projekt začal tu a tam jako vystupovat několikrát. A teď v té nové době už v něm působil na koncertech, na tehdejší nahrávce ne, také tvůj spoluhráč z Craysonu Tomáš Kraus. Byla to skupina nebo projekt Storm.
2: No Tomáš mi pouštěl nějaké písničky. Možná, že i tuto dokonce, nejsem si úplně jistý. No pěkně. A to byli Plzeňáci všechno, nebo?
1: Ano, protože vlastně na té nahrávce a i potom na koncertech z části působila ta sestava, kde za zmínku stojí minimálně kytarista Mirek Hanuš Jabko, jsem říkal, který letos bohužel zemřel.
2: Vím o tom, vím.
1: Famozní kytarista a zpíval Radek Zíka, dnešní člen Turba.
2: Že? Jo, jasně, že mi to nedošlo hned. Jo, kterého taky znám dobře. No. Jabka jsem uslyšel poprvé, to byl nějaký festiák v Lucerně a my už jsme, ještě jsme nehráli, a tak jsem z dálky zaslechl nějakou hodně dobrou kytaru a to vím, že tenkrát to byl Jabko. No.
1: Ano, a to byla skupina Sapon tehdy.
2: Asi, něco mi to říká.
1: Nějaký, mám pocit, že metalové matiné v Lucerně nebo něco takového.
2: Jo.
1: Tak jo, tak naposledy někam do zahraničí.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši, se mnou ve studiu nadále sedí kytarista Craysonu Jarda Bartoň a má slovo a jsem zvědav, zda bude chválit nebo třeba kritizovat. No. Můžeš cokoliv.
2: Perfektně trefil úplně do mého vkusu. Je to kap, to vím, jak se jmenuje skladba, se jmenuje Bully, je to ano. Od kapely Shinedown a pro mě to byla obrovská inspirace tady tato kapela v době, kdy vznikal Limetal. To byla jediná z těch novějších kapel, kterou jsem byl schopen poslouchat, nebo schopen. Bral jsem ji jako, pro mě to byla jednička v té době. Vím, že těch kapel bylo podobných více amerických, ale teda to mě vzalo, no. Takže Shinedown, Bully. Mm-hmm.
1: No a na závěr dost přitvrdíme, samozřejmě slibovali jsme Crayson, k tomu se vrátíme, ale teď je poslední píseň v té, řekněme, základní hrací době, pak bude přídavek, pak bude nastavení a v té základní hrací době teď jako přichází vlastně, já nevím, jak to nazvat, asi thrash metal, což asi ti nebude úplně blízké, ale nakonec proč ne, jsem zvědav, co tam řekneš.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dnešní uši s kytaristou Jaroslavem Bartoněm jdou pomalu do finále. Za námi 10. píseň a co ty na ní?
2: Tak to byla otázka spíš pro mého syna, který žije těma kapelama. Já tím, že to neposlouchám, tak samozřejmě jsem ji nepoznal, ale líbila se mi. Hlavně teda pěkně tažený, jestli se dá říct vůbec refren, jo. No jo, líbilo se mi to. Ten úvod byl takový, trošku jsem se až zalekl, že jsme hráli tu první věc za Pavla Nováka. Ten začátek mi to trošku úplně připomnělo, kdybychom v té době hráli podobným stylem, tak by to trošku odpovídalo. Jo, byla zajímavá věc, jo. Snesl bych to.
1: Víš, že i tady je nějaká spojitost s Craysonem? Totiž bubeník, co tady hrál, tak to je i člen Craysonu. Zdeněk Pradlovský, to byla skupina Shark.
2: A, Zdenal, jo? Tak to se s ním promluvím teda.
1: Jsme na konci a slíbili jsme něco od Craysonu. Já přiznám, že s Jardou Bartoněm jsme byli dopředu domluveni, že pustíme něco ze Zákonu džungle. A on ten výběr nechal na mě, tak já jsem vybral Království snů. Může být?
2: Jasně, je to písnička, kterou budeme hrát na koncertě.
1: Aha, tím spíš.
2: Přijďte si to poslechnout naživo.
1: To byl Jarda Bartoně a děkuju za návštěvu.
2: Taky děkuju.
1: Ať se daří jak tobě, tak Craysonu. A tady je Crayson z alba Zákon džungle, které o reedici už byl řeč.
2: Abych nezapomněl, zdravím všechny fandy. Dobré muziky a rádia.
1: Crayson, Království snů a ode mne je to pro dnešek také všechno. Loučí se i Petr Korál.
2: Ahoj.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Že posloucháte Rádio Beat, to asi víte, že jo, přátelé. Že je přesně 20 hodin a 2 minuty za 5 vteřin, to možná nevíte. Možná víte a možná nevíte, že já mám dneska tady dva, a teď jsem chtěl říct vzácný hosty, jenomže mě to slovo, nebo to spojení slovní, vzácní hosté, to je takový zasmrádlý, zahnilý spojení. Já neříkám, že kluci jsou vzácní, tak vzácní určitě budou, no, když se na ně podívám, tak jo, vypadají tak trošku vzácně, no, ale přátelé, hlavně jsou to výborní lidi, který mají za sebou spoustu zkušeností ze světa kumštu a pořádání slavných festivalů. Takže jeden je zakladatel a pořadatel legendárního festiáku a ten druhý je muzikant, saxofonista, textař, který píše písně od Karla Gotta, no, pro Karla Gotta asi nikdy nepsal, ale mnoho hvězd, on nám to prozradí, já nebudu prozrazovat jeho jméno. Zkrátka, a je to člen legendární kapely. Takže to jsou oni dva. No tak dobře, jak jsou vzácní, no, do prdele. No.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Tak přátelé, je na čase, abych představil tedy ty svý dva vzácný hosty. Jedním z nich je Robert Kozler, jak jsem řekl, zakladatel a pořadatel festivalu Meziploty, což je vlastně jeden z prvních, ne-li první festiák po revoluční tady, viď, Roberte?
2: Myslím si, že před náma byl Trutnov.
1: Trutnov ještě,
2: ten ještě začal v roce 87, ale v Praze si myslím, že jsme jako byli asi, já nevím, ono to je jedno, jo, jako fungujeme dál a to je na tomto hezký.
1: Nejsme na olympiádě, jo, to je jenom, jsem chtěl poznamenat, že to je jeden z prvních. No a druhý host je Tomáš Belko. Přátelé, vy, co jste fanoušci kapely Sto zvířat, tak ho velice dobře znáte, ale budou ho znát i ostatní. No mraky lidí ho budou znát díky jeho textům, protože Tomáš je tedy saxofonista a textař kapely Sto zvířat. Od začátku seš v téhle kapele, ne Tomáš?
3: Já jsem zakladatel taky.
1: Taky zakladatel, s Honzou.
3: Honzou, no.
1: No. A potom si ještě, pozor, textař, libretista, scénárista. Co si ještě? Prozraď.
3: No,
1: ještě jsem...
3: Tanečník ještě.
1: Ty jsi tanečník?
3: To nejsem, no. Tanečník fakt ne.
1: Tančit jsem tě nikdy neviděl, teda.
3: To je jenom, když jsem podnapilej.
1: A tak to tančíš, no, ale když jsi podnapilej, tak tančíš krásně, teda musím
3: no,
1: říct.
3: No, prostě zabývám se veskrze psaním různý věci, vylejzej z toho psaní.
1: Teď já jsem tam,
3: kniha nějaká vyleze.
1: Já jsem tam vstrčil toho Karla Gotta, že si psal, že píšeš od Gotta až po, já nevím, Rotrovu. Tak to upravme, ale pro mnoho, pro Luci Bílou píšeš určitě, že jo?
3: Pro Luci Bílou jsem kdysi napsal skoro celou desku, která se jmenovala Úplně nahá.
1: Jo, tak řekni ještě, pro koho píšeš dál.
3: Z těch, jo, tak řekni, pro koho nepíšu.
1: No, tak pro koho nepíšeš, dobře. No.
3: Ne, to já nevím, no prostě tady z těch, co budou třeba na zmíněném festivalu, tak jsem psal něco pro Luci, kapelu taky.
1: Jo.
3: A pro spoustu lidí, pro spousta interpretů, fakt jako hodně. No, já
1: mám takový pocit, vážení posluchači, že s Tomáše pro tuto chvíli asi víc nedostaneme, pro koho
3: ne, vůbec, píše, už já už jdu spát, dobrou noc.
1: Jasně, dobře. Báro, ještě jedno kafe pro Tomáše, prosím tě. Jo, no, já tady je už teda, jako rozumíš. Tak pojďme, Roberte, na tebe otázka. Řekni, letošní festival Meziploty je od kdy do kdy, kdy je tedy...
2: Tak podstatný je, že tam bude vystupovat hlavně Tomáš.
1: Tomáš se s toho zvířatama.
3: Já tam budu, jako samozřejmě se to zvířat tam bude, ale ještě tam taky bude kapela obzvlášť jako výrazná Team Building. To je další kapela, kde bude jako účinku.
1: Taky hraješ, jo? Taky na Ságo.
2: Jak je ten text? Řekni zlu, ne? Nebo jak to...
3: No, my jsme jako kapela...
1: Klidně si ten mikrofon natáčejte, kluci, máte ručičky.
3: Já nechci oblemcat, víš?
1: Ne, klidně ho oblemcej, my ho umem.
3: No, Team Building jsem tam narval teda brzo, viď, jako trochu, no, to je kapela, která šíří dobro, jo, ona, máš to jako léky, když si bereš lék, tak většinou je hnusnej jako na chuť.
1: Já.
3: A my tou hudbou teda jako léčíme, ta hudba je jako trochu jako hnusná na poslech, jo, ale léčí zase, že z lidí dělá dobrý, jako, no.
1: Takže je to hnusná hudba, která léčí.
3: No.
1: No, tak já vám poradím, abych to si říkal, když si bereš lék, tak je většinou hnusnej, že jo, ale léčí, tak já jako lék používám rum třeba, což je spolehlivý léčivo, a člověče to ani tak hnusný není.
3: A on neléčí moc, víš, jako to...
1: Ty už seš jak ty doktoři, prosím tě, ty mi taky říkají, no tak já vždycky říkám, pane doktore, bylo mi blbě, měl jsem tu bronchitídu, nebo jak se to jmenuje, použil jsem rum, no klidně mluv, no, jako Roberte.
2: Jako doplnit, já jsem byl na pár koncertech jeho Team Buildingu a musím teda říct,
1: že je to hnusný.
2: No, ale tam je zajímavý moment, jako to jsem ještě v životě neviděl a nezažil, že oni fakt jako zpívají s tím Lukášem, jo, říkám Lukášem Pavláskem, Tomáš Belko a další hudebníci.
1: Počkej, Pavlásek tam zpívá, jo?
2: No, jako úžasný. Ale fakt to by nikdo jako netušil, jak to může být jako umělecky hodnotný, ale hlavně, to ještě to já doplním, potom jsem jako nevěřil, že všichni klečeli na té zemi. Jo. A fakt
1: kdo, ty muzikanti?
2: Ne, ty návštěvníci prostě začali klečet na té zemi a začali vzývat to dobro. A to jako, to jsem ještě neviděl. Za posledních, jako co tady žiju v Praze, tohle jsem nezažil.
1: Počkej, Robert, čím jsi byl zhulenej? Jako.
3: A další obrovský přínos český hudby team building dělá v tom, že když jdeš jako z koncertu, team buildingu, tak pak strašně rád si poslechneš cokoliv a fakt všechno se ti jako líbí. V podstatě i dechovka, jo.
2: A to můžu potvrdit.
1: Je normálně, no, z koncertu team buildingu, sluchátka na uších, co posloucháte, Evo a Vaška, je to hrozný název.
3: Přesně.
1: Hele, tak odbočíme teďka od team buildingu. Najdem to? Pustíme si to? Můžeme si to pustit?
3: Nenajdem.
1: To
3: ne, to je dobro, to se nedá šířit rádiem.
1: Dobře. Tak my si pustíme tvoji, můžu říct, mateřskou kapelu, to zvířat.
3: To říct můžeš, no.
1: Můžu to říct.
3: Můžeš tak. Říct cokoliv. Můžu.
1: Dobře, tak říkám, když můžu cokoliv, tak mateřskou kapelu Tomáše a pustíme si skladbu. Co jsi to vybral? Alice se dal na pití.
3: Třeba, když se baví o tom alkoholu.
1: Jasně, dobře. Text samozřejmě Tomáše Velka. Tak já to spouštím a teď jsem už jsem mačkal jiný tlačítko, to je mým zvykem, tak je to správně.
4: Alice se dala na pití. Páru člověk pozná, jak to je.